0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku.
1: BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
7: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz
8: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha.

Hezké pondělní ráno, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 18. května, 4 minuty po 7. hodině. Posloucháte rádio Klasik Praha na frekvenci 98,7, případně prostřednictvím internetu na našich webových stránkách klasikpraha.cz, v mobilní aplikaci nebo v digitálním vysílání DAB+. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Ranní vysílání právě zahájila hudba Wolfganga Amadea Mozarta, duet La ci darem la mano z jeho slavné opery Don Giovanni, která měla premiéru tady v Praze, v Nosticově, dnes Stavovském divadle. No a toto byla nahrávka starší, ovšem digitálně vyčištěná, kde v roli Dona Giovanniho jsme slyšeli baritonistu jménem Eberhard Wechert. Jako Cerlina se představila sopranistka Elizabeth Schwarzkopf a spolu s nimi účinkovalo na nahrávce těleso Filharmonia Orchestra, dirigoval Carlo Maria Giulini. Mimo jiné v této hodině, tedy ještě před 8. ranní, zazní třeba také hudba Sergeje Rachmaninova, Josefa Haydna. Ke klasicismu se třeba vrátíme s tvorbou Vojtěcha Jírovce. Dojde také na jazzem ovlivněnou hudbu amerického skladatele Aarona Coplanda. No a rovněž nás čeká soutěž ještě před 8. hodinou na frekvenci 98,7. V obvyklé telefonické soutěži budete mít možnost vyhrát vstupenky na rodinný program, který se uskuteční v kostele svatých Šimona a Judy v sobotu 30. května od 16 hodin. Bude to provedení známé svity Camille Saint-Saëns Karneval zvířat s podtitulem Velká zoologická fantazie. Koncert, který určitě potěší zejména rodiny s dětmi. Je to koncert pořádaný pražskými symfoniky, kteří také do soutěže věnovali vstupenky a jejich členové na tomto koncertě vystoupí, takže pokud chcete navštívit Saint-Saëns Karneval zvířat v kostele svatých Šimona a Judy v sobotu 30. května, soutěžit s námi budete moci už za pár minut tady na frekvenci 98,7. No a následuje teď energická hudba France Lista. Poslechneme si třetí větu z druhého klavírního koncertu tohoto autora. Budou nám hrát norští hudebníci, Bergenská filharmonie a solista Leif Ove Andsnes.

10 minut po 7 zazněla na Klasik Praha tato energická hudba France Lista, třetí věta z jeho druhého klavírního koncertu. V podání norských interpretů solo hrál známý virtuos Live Ove Andsnes a spolu s ním na nahrávce účinkovala Bergenská filharmonie. Teď opět skladba v poklidnějším tempu, bude to krásné sborové dílo francouzského autora a varhaníka Maurice Dirifleho, Ubi Caritas, část z cyklu čtyř motet na témata gregoriánského chorálu, a zpívat nám bude světoznámý univerzitní sbor z Cambridge, Choir of Trinity College.

Na Klasik Praha jsme teď vyslechli tuto krásnou zborovou skladbu Morise Dirifleho, povznášející část Ubi Caritas z autorova cyklu čtyř motet na témata gregoriánského chorálu, a to v podání slavného univerzitního sboru Trinity College v Cambridge. Posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha. Teď se zaposloucháme do hudby amerického skladatele Arona Coplanda, který ve své tvorbě využíval jazzové prvky i třeba vlivy latinskoamerické hudby, což uslyšíme v této druhé části jeho klarinetového koncertu. Solo na klarinet bude hrát Stanley Drucker a New Yorkskou filharmonii diriguje slavný dirigent a skladatel a Coplandův žák Leonard Bernstein.

0: To byla druhá část klarinetového koncertu skladatele Arona Copelanda, která teď zazněla v našem pondělním ranním vysílání na Rádiu Klasik Praha. Slyšeli jsme nahrávku, kde Leonard Bernstein dirigoval New Yorkskou filharmonii, solo na klarinet hrál Stanley Drucker. Ještě jeden dechový nástroj se rozezní v éteru za pár minut, bude to hudba Josefa Haydna v finále z jeho koncertu Esdur pro trubku a orchestr. Pak si také zhruba 5 minut po 7:30 zasoutěžíme, jak jsem už avizoval, o vstupenky na rodinný program pražských symfoniků v kostele svatých Šimona a Judy. Bude to 30. května v sobotu a je to už taková hezká tradice, zazní tedy Saint-Saënsovo slavné dílo Karneval zvířat. Součástí programu bude také workshop, vystoupí členové pražských symfoniků, klavíristé Karel Vrtiška a Stanislav Galin. Tak pokud máte zájem o tento rodinný program v sobotu 30. května od 16 hodin v kostele svatých Šimona a Judy, soutěžte s námi už za pár minut na čísle 739-987-987. No a ještě před slibovanou hudbou Josefa Haydna vám prozradí Jiří Vejvoda, jakému tématu se dnes večer bude věnovat v dalším dílu svého pravidelného pořadu Slavná auditoria.
1: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Mstislav Rostropovič, James Galway, Dagmar Pecková či Kateřina Javůrková. To jsou jen namátkou jména některých laureátů Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Kdo další se k ním řadí? A jaká je historie tohoto prestižního klání? Dozvíte se v dalším díle pořadu Slavná auditoria s premiérou v pondělí v 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
5: Co čteš, mami?
6: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuju, mě to obstará dcera.
5: Já taky musím chodit do práce.
7: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
12: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Je 7:30, posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha a právě teď nám hrál trumpetista Miroslav Kejmar, dlouholetý člen České filharmonie, který s komorním orchestrem České filharmonie právě zahrál třetí větu ze známého Haydnova koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Dále si poslechneme ještě jednu pastorální anglickou orchestrální skladbu. Bude to dílo skladatele George Butterwortha, idyla s názvem The Banks of Green Willow, kterou nám zahraje Liverpoolská filharmonie, a hned po této skladbě, jak už jsem avizoval, si také zasoutěžíme spolu s Pražskými symfoniky o vstupenky na Karneval zvířat, oblíbené dílo Camille Saint-Saense, které se bude hrát 30. května, což je sobota, od 16 hodin v kostele svatých Šimona a Judy. Bude to program pro celou rodinu, zahrnující i workshop. No a vstupenky tedy budete mít možnost vyhrát už za pár minut na obvyklém čísle 739 987 987.

Poslouchali jsme hudbu anglického skladatele George Butterwortha, pozoruhodného autora, který byl také významným folkloristou. Bohužel zemřel mlád, padl v první světové válce. No a toto byla jeho skladba pastorálního charakteru, idyla s názvem The Banks of Green Willow, kterou nám teď zahrála Liverpoolská královská filharmonie. Posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha, no a já jsem sliboval soutěž o vstupenky, které do soutěže věnoval Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který už tradičně pořádá touto dobou rodinný program v kostele svatých Šimona a Judy, kde zní známé dílo Camille Saint-Saëns, populární a velice hravá orchestrální svita, tedy pro dva klavíry a komorní orchestr s názvem Karneval zvířat. My budeme tedy soutěžit o vstupenky na sobotu 30. května od 16 hodin v kostele svatých Šimona a Judy, kde Karneval zvířat zazní v podání členů pražských symfoniků. Na klavíry zahrají Karel Vrtiška a Stanislav Galin. Moderátorem programu bude Filip Jevič. Budou tam také masky od Barbory Voldrábové. No a rovněž je součástí toho sobotního programu workshop, který se koná od 14 hodin, od 14:30, od 15:30 nebo od 15:45. Kapacita těchto workshopů je omezena, takže je v případě zájmu nutno si čas rezervovat na pokladně pražských symfoniků. No a jinak vám tedy vstupenky, pokud vyhrajete, můžeme zaslat také prostřednictvím e-mailu, máme je k dispozici v elektronické podobě a soutěžit budeme za obvyklých podmínek, to znamená vyhrát můžou ti, kteří u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a kteří mi jako první na telefonní číslo 739 987 987 správně zavolají odpověď na soutěžní otázku. Karneval zvířat Camille Saint-Saëns je velice populárním dílem, často slýcháte jeho části i v našem vysílání. No a já se v rámci soutěžní otázky zeptám, kterého z následujících tvorů neznázornil Camille Saint-Saëns ve své svitě Karneval zvířat. Za A labuť, za B krokodýl nebo za C klavíristé. Kterého z těchto tvorů neznázornil Camille Saint-Saëns v Karnevalu zvířat? Labuť, krokodýl nebo klavíristé?

Assange tedy původně tajil před veřejností, prováděli pouze soukromně a domníval se, že by mohla ohrozit jeho skladatelskou reputaci, ale dnes přitom patří k jeho nejhranějším a nejpopulárnějším dílům. No a my jsme soutěžili na obvyklém čísle 739 987 987 o dvě vstupenky na 30. května, což je sobota od 16 hodin do kostela svatých Šimona a Judy, kde tedy karneval zvířat zazní. Součástí programu budou také workshopy, které můžete navštívit. No a já jsem se ptal v rámci soutěžní otázky, kterého z těchto tvorů neznázornil Camille Saint-Saëns ve své světě karneval zvířat. Možnosti byly za A labuť, za B krokodýl nebo za C klavíristé. No a správnou odpověď tedy, že ve světě karneval zvířat není znázorněn krokodýl. Tu mi jako první zavolala paní Hana, která tedy vyhrála dvě vstupenky a tímto jí ještě jednou gratuluji. A pokračujeme hudbou Sergeje Rachmaninova. Adagio z druhé symfonie v úpravě pro dva klavíry zahrají Daniil Trifonov a Sergej Babajan.

0: srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na Náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
1: Těší se na vás Jiří Bárta.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, je minuta po 8 a v našem ranním vysílání teď dozněla čtvrtá část Presto z Mendelssohnova smyčcového oktetu S-dur, který skladatel napsal ve věku 16 let. Společné tedy síly souborů Katior Eben a Belča Quartet jsme slyšeli na této nahrávce, dvě světová smyčcová kvarteta, z nichž jedno, Belča Quartet, letos vystupuje také tady v Praze na festivalu Pražské jaro. Nedávno jsme odvysílali v rámci pořadu Hudba v miléniu rozhovor s první houslistkou tohoto souboru, paní Corina Belča byla naším hostem, tak rozhovor s ní, pokud jste ho nestihli ve vysílání, si můžete ještě zpětně najít třeba na našich webových stránkách nebo v podcastových aplikacích. Za chvíli nás čeká hudba skladatele Vojtěcha Jírovce a ještě předtím krátké zprávy v 8 hodin.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Expertům se podařilo vyjmout z betonu lebku svaté Zdislavy. Vzácná relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby, stíhán bude na svobodě. Ukrajinská města Oděsa a Dnipro se v noci na dnešek stala terčem nových ruských útoků. Místní úřady informovaly o celkem 11 zraněných. V největším ukrajinském přístavu Oděsa měly ruské drony zasáhnout obytné budovy, školu a mateřskou školku. Při ruském raketovém útoku na město Dnipro bylo údajně zraněno 9 lidí, zasažena byla obytná čtvrť a vypuklo několik požárů. Od čtvrtka do neděle probíhal festival Svět knihy, který se konal na výstavišti v Praze 7. Navštívilo ho 65 tisíc lidí. Loňský ročník tak překonal letošní zhruba o 2000 návštěvníků. Veletrh a literární festival na svém 31. ročníku nabídl 808 účinkujících, 560 programů a 8 výstav. A v Česku se bude tento týden oteplovat. Denní teploty se budou pohybovat většinou kolem 20 stupňů Celsia. Občas zaprší. Tolik zprávy.
1: Jsme Klasik Praha.

Poslouchali jsme druhou část Andantino ze symfonie a dur klasicistního skladatele Vojtěcha Jírovce, autora, který se narodil v Českých Budějovicích, nicméně prosadil se v zahraničí, působil například v Itálii, v Londýně a také ve Vídni. No a toto byla tedy jeho hudba, kterou nám zahrál londýnský ensemble London Mozart Players pod taktovkou dirigenta Howarda Griffithse. Nahrávka vyšla v loňském roce. No a ještě jednu nedávno vydanou nahrávku z předloňského roku si teď pustíme. Bude to skvělé album, na které houslista Jiří Vodička a klavírista David Mareček natočili společně kompletní Dvořákovo dílo pro housle a klavír. Toto bude druhá část z Dvořákovy houslové sonáty F-dur.

Je 13 minut po 8, toto byla druhá věta Pokosu stenuto z Dvořákovy houslové sonáty F-dur. Hráli nám houslista Jiří Vodička a klavírista David Mareček, kteří společně natočili na album vydané v roce 2024 Dvořákovo kompletní dílo pro housle a klavír. Tato Dvořáková houslová sonáta vznikla v roce 1880 a je to jediné Dvořákovo dochované dílo, které nese označení sonáta. Kdybyste chtěli Dvořákovy houslové skladby slyšet živě, tak příležitost bude v neděli 31. května v Rudolfinu, kde Jiří Vodička a David Mareček zahrají právě výběr z tohoto dvořákovského alba. Koncert nese název Dvořákova romance a kromě této sonáty tam zazní třeba i Dvořákovy romantické kusy, sonatina G-dur, romance F-mol nebo mazurek E-mol v podání Jiřího Vodičky a Davida Marečka v rámci festivalu Pražské jaro. No a my budeme pokračovat teď handlovou hudbou, bude to slavná vodní hudba, tedy instrumentální svita určená pro provedení na řece Temži v Londýně, kterou si u Hendla objednal sám král Jiří I. Zazní část devátá ze svity F-dur z této Hendlovy vodní hudby, a to v podání komorního orchestru Akademie staré hudby pod vedením Christophera Hogwooda.

Akademie staré hudby pod vedením Kristofra Hogwooda nám v ranním vysílání Klasik Praha hrála teď Handlovu hudbu, konkrétně část ze svity F-dur ze slavné vodní hudby. Dále si poslechneme skladbu pocházející z žánru zvaného ragtime, jehož předním představitelem byl klavírista a skladatel Scott Joplin. My uslyšíme ragtime nazvaný solis, což se dá přeložit jako útěcha. Je to známá melodie, která byla použita i ve filmu, konkrétně třeba ve slavném snímku z roku 1973. Podraz, kde hlavní role stvárnili Robert Redford a Paul Newman a kde hrála významnou roli právě ragtimeová hudba. No a nám tento ragtime zahraje klavírista jménem Jean-Marc Luisada.

0: Klasik Praha.
1: V mnoha směrech předběhl svou dobu francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jeho nejznámějšími díly jsou klavírní opusy Gymnopédie Gnosienne a Vexation či Ballet Parade. Jeho novátorská hudba měla výrazný vliv i na moderní hudební skladatele. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: S jarem se probudila svěžest.
6: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
5: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
6: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
7: Co čteš, mami?
8: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
7: Já taky musím chodit do práce.
9: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
12: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
14: Toto je.
15: Dopravárt, vezeme vám pračku.
14: A co teď?
15: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
14: No tak to si rozumíme.
16: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
14: Aha.
17: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
14: A co SSB?
17: SSB? Co je SSB?
14: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
17: A to je nějaká nová investice?
14: To je stavební spoření od Buřinky.
17: Aha, a kde se to dá stáhnout?
14: No normálně v Georgii.
18: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
19: Hele, vyšla nová kaplinka.
20: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
19: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
20: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
19: Jasně, romantický útěk v praxi.
21: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
22: Jsme Klasik Praha.

mich ich will ja gern gehen. Ruhig, ich will ja gern gehen.

Je 8:30, posloucháte ranní vysílání Rádia Klasik Praha a právě jsme vyslechli duet z komické opery Wolfganga Amadea Mozarta Únos ze Serajlu, duet Blondýny a Osmina Ich gehe durch Rathe dir ze druhého dějství, který nám zaspívali basista Franz Josef Zelich a sopranistka Anna Prohaska. Za doprovodu tělesa Chamber Orchestra of Europe dirigoval Jany Knezec-Segan, šéf-dirigent Metropolitní opery v New Yorku. No a dále si poslechneme hudbu klavírní, bude to polský skladatel jménem Ignacy Jan Paderewski, svého času světově úspěšný klavírní virtuos a krátce po první světové válce i polský premiér. Bude to druhá věta jeho klavírního koncertu A-moll, solo zahraje pianista Igor Lipinski a doprovodí ho americké těleso Buffalo Philharmonic Orchestra.

0: Je 10 minut po půl deváté a toto byla krásná druhá věta z klavírního koncertu a-moll polského skladatele a klavírního virtuóza jménem Ignacy Jan Paderewski. Solo na piano hrál Igor Lipinský, doprovázelo americké těleso Buffalo Philharmonic Orchestra. No a pokud máte rádi klavírní koncerty, určitě si v našem vysílání přijdete ještě dnes brzy na své, například krátce před 21:00 uslyšíme část z klavírního koncertu Dmitrije Šostakoviče. Teď jedna píseň o jaru, která se jmenuje Revesi Venir di Prantam. Autorem je renesanční skladatel Claude Lejeune a zpívat nám budou členové světoznámého mužského vokálního souboru The King's Singers.
1: Hi, we are The King's Singers and you're listening to Radio Classic Praha.

To byl renesanční skladatel jménem Claude Lejeune a píseň oslavující příchod jara s názvem Revessi Venir di Printan. Zpíval nám vokální soubor The King's Singers a my budeme teď pokračovat Bizetem. Zazní tanec Farandol, jak ho francouzský autor zpracoval ve své scénické hudbě k divadelní hře Arlézanka. Hrát nám budou slovenští rozhlasoví symfonikové.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl nabízí hudbu poklidného plynutí a lahodného zvuku renesančních nástrojů. Fantazie od Eustache du Corroy v nahrávce souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Poslouchat můžete v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
4: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
5: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
7: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak zněla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
10: A tomu říkáte problém?
12: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
15: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Ladíte Klasik Praha.

Pět minut před 9:00 stále v ranním vysílání Rádia Klasik Praha jsme vyslechli tuto lyrickou píseň z pera Ralpha Vaughna Williamse nazvanou Youth and Love, tedy Mládí a láska, kterou nám zaspíval přední britský baritonista Roderick Williams, kterého na klavír doprovodil Ian Burnside. Nová píseň Ralpha Vaughna Williamse byla mimochodem nedávno objevená v archivech v Londýně. Více se o tom můžete dočíst na našich webových stránkách v sekci zprávy. No a nás před 9:00 teď dále čeká hudba Dmitrije Šostakoviče. Ve svižnějším tempu bude to třetí věta klavírního koncertu číslo 2.

0: To byla energická třetí věta z Šostakovičova druhého klavírního koncertu, která teď uzavřela ranní vysílání Rádia Klasik Praha. Hrál nám pianista Eugene List, doprovázený orchestrem Vídeňské státní opery. No a to dopolední vysílání to právě teď začíná. Přehoupli jsme se přes 9. hodinu a zahájí ho hudba Maxe Brucha, úvodní lyrická melodie z jeho takzvané skotské fantazie pro housle a orchestr v podání Itzáka Perlmana a londýnské Nové filharmonie. Kromě toho příští hodina našeho vysílání přinese hudbu třeba Vítězslava Nováka, hudbu filmovou, také Chopina, Beethovena, Dvořáka. No a rovněž si zasoutěžíme, stejně jako v ranním vysílání budeme soutěžit o vstupenky na Saint-Saënsův Karneval zvířat, který uvede Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK v kostele svatých Šimona a Judy 30. května od 16 hodin. Bude to rodinný program, kterému budou předcházet také workshopy. No a dvě vstupenky tedy budete moci vyhrát v telefonické soutěži ještě před 10. hodinou tady na Rádiu Klasik Praha.
1: Ladíte Klasik Praha.

Je 7:07 a toto byla hudba Maxe Brucha, úvodní část ze skotské fantazie pro housle a orchestr. Skladby, kterou Bruch napsal na témata skotských lidových melodií, která našel v archivech, osobně ve Skotsku nikdy nebyl. No a vznikla z toho tedy krásná romantická skladba, jejíž úvodní část nám teď hrál světoznámý houslista Itzhak Perlman, doprovázený londýnskou Novou filharmonií. Jak jsem už zmiňoval, brzy si také zasoutěžíme o vstupenky, které do soutěže věnoval symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který i letos, jako už tradičně, bude uvádět populární Saint-Saënsovu svitu Karneval zvířat. Bude to v kostele svatých Šimona a Judy 30. května, což je sobota, od 16 hodin. Koncert pro celou rodinu, kterému také budou předcházet workshopy, a vy budete mít možnost dvě vstupenky vyhrát už za pár minut v našem vysílání na obvyklém čísle 739 987 987. Tomu ale ještě bude předcházet zhruba čtvrt hodina hudby. Nejdříve ze všeho Ludwig van Beethoven a rondo z jeho klavírního koncertu číslo 1. Solistou bude Salim Aškar, pianista vyhlášený pro svou interpretaci Beethovenovy hudby, kterého doprovodí NDR Symphony Orchestra řízený dirigentem Ivorem Boltnem.

To byla hudba Ludwiga van Beethovena, 17 minut po deváté na Klasik Praha dozněla teď třetí věta Rondo z autorova prvního klavírního koncertu C-dur. Solo hrál Salim Aškar a doprovázel NDR Symphony Orchestra pod taktovkou Ivra Boltna. Další skladba v našem vysílání nás zavede na Moravu do Slováckého kostela. Jehož atmosféru skvěle navodil Vítězslav Novák v první části své Slovácké svity, pojmenované právě V kostele, a budou nám hrát také moravští hudebníci na této starší nahrávce Brněnská filharmonie pod taktovkou Karla Šejny. No a hned poté si také zasoutěžíme, jak už jsem avizoval, opět s pražskými symfoniky o vstupenky na rodinný program v kostele svatých Šimona a Judy 30. května od 16 hodin. Tomu budou ještě předcházet workshopy. No a od 16 hodin pak zazní Saint-Saënsova populární svita Karneval zvířat. Můžete si ji tedy v kostele svatých Šimona a Judy 30. května vyslechnout v podání členů pražských symfoniků a klavíristů Karla Vrtišky a Stanislava Galina, a soutěžit s námi můžete o vstupenky na tento pořad už za pár minut hned po hudbě Vítězslava Nováka.

Je 5 minut před 9:30, toto byla část v kostele z takzvané slovácké svity Vítězslava Nováka. Hrála nám brněnská filharmonie, kterou řídil dirigent Karel Šejna. Bude následovat hudba filmová, no a stejně jako v ranním vysílání, i teď v tom dopoledním si zasoutěžíme s pražskými symfoniky o 2 vstupenky na program v sobotu 30. května od 16 hodin v kostele svatých Šimona a Judy, kde zazní známá svita Karneval zvířat francouzského autora Camille Saint-Saënse s podtitulem Velká zoologická fantazie pro 2 klavíry a komorní soubor. Budou hrát členové pražských symfoniků na klavíry Karel Vrtiška a Stanislav Galin. Moderátorem pořadu bude Filip Jevič a budou tam také masky vytvořené Barborou Voldrábovou. No a celému programu bude předcházet i workshop, kterého se také můžete zúčastnit. Proběhne buď od 2 hodin, od 14:30, od 3 nebo pak od 15:45, má omezenou kapacitu, takže je nutno si zarezervovat čas na pokladně pražských symfoniků. No a 2 vstupenky na Karneval zvířat 30. května v kostele svatých Šimona a Judy tedy teď můžete vyhrát za obvyklých soutěžních podmínek, to znamená, pokud jste u nás v soutěži nic nevyhráli v uplynulých 14 dnech a pokud mi na obvyklé číslo 739-987-987 zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku, samozřejmě až po jejím doznění. Je málo známým faktem, že svita Karneval zvířat Camille Saint-Saënse je spojená s jistým východočeským městem, kde Camille Saint-Saëns pobýval v době jejího vzniku v roce 1886, tedy před 140 lety. Je to město v Pardubickém kraji, které je jaksi kulturní. Odehrává se tady třeba i festival Zlatá pecka, který pořádá pěvkyně Dagmar Pecková. No a já se ptám na jméno tohoto východočeského města, kde Camille Saint-Saëns v roce 1886 napsal svou svitu Karneval.

0: Na Klasik Praha dozněla filmová hudba skladatele Nina Roty, orchestra Filharmonia della Scala pod taktovkou Ricarda Šajího nám zahrál úryvek z filmové hudby, kterou Nino Rota zkomponoval pro Felliniho film s názvem Amarcord, a my jsme během této skladby také soutěžili, a sice o dvě vstupenky, které do soutěže věnoval Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK na koncert v sobotu 30. května v kostele svatých Šimona a Judy, kde zazní v tomto rodinném programu Sansova populární symfonická svita Karneval zvířat pro dva klavíry a komorní soubor. Bude to tedy v podání členů pražských symfoniků. Na klavíry zahrají Karel Vrtiška a Stanislav Galin. No a já jsem se ptal na souvislost této Sansovy svity s jedním východočeským městem, kde Camille Saint-Saëns Karneval zvířat zkomponoval v roce 1886. Je to město v Pardubickém kraji, kde třeba také pořádá Dagmar Pecková svůj hudební festival. No a správnou odpověď, tedy že se jedná o město Chrudim, kde Karneval zvířat vznikl, tak tu mi jako první zatelefonoval pan Martin, který tedy vyhrál dvě vstupenky na 30. května do kostela svatých Šimona a Judy, a tím tomu ještě jednou gratuluji. Za chvíli nás čeká hudba Frederika Chopina a ještě předtím vás pozvu k zítřejšímu pořadu Hudba v miléniu.
1: Klasik Praha.
2: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou členové mladého českého souboru Muse Equality, který propojuje klasiku s folklorem. Bartóka, Vivaldiho, Haydna, ale i lidové písně hrají v obsazení se smyčci, cymbálem a akordeonem a ve vlastních úpravách. Více se dozvíte v pořadu s premiérou v úterý 19. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
5: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
6: Těší se na vás Jiří Bárta.
7: Co čteš, mami?
8: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
7: Já taky musím chodit do práce.
9: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás. Skonto na
10: byte. Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
11: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
12: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
13: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
12: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
13: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ladíte Klasik Praha.

To bylo krátké finále z Chopinovy klavírní sonáty číslo 2 bémol. Hrála nám italská pianistka Beatrice Rana. Posloucháte Radio Klasik Praha. Teď nás čeká barokní arie z pera Francesca Cavalliho. Jmenuje se Incomprehensible Numen, neboli Neuchopitelný bože. Pochází z opery Pompeo Magno o slavném starořímském vojevůdci a bude nám zpívat kontratenorista Jakub Josef Orlínský, kterého doprovodí ansámbl Il Pomodoro.

Polský kontratenorista Jakub Josef Orlínský, pěvec, který se věnuje jak barokní hudbě, tak i modernímu tanci breakdance a přibližuje baroko mladému publiku, tak ten nám teď zpíval árii pocházející ze 30. opery benátského barokního autora Francesca Cavalliho, která se jmenovala Pompeius Veliký, Pompeo Magno. Árie nesla název Incomprehensible Numen a Jakub Josef Orlínský ji zpíval za doprovodu souboru Il Pomodoro. Teď nám zahraje violončelista Jan Páleníček, také člen Smetanova tria. V jehož podání si poslechneme rondo pro violončelo a orchestr od Antonína Dvořáka, jak ho Jan Páleníček natočil za doprovodu Jihočeské filharmonie.

10 minut před desátou zazněla teď Dvořákova známá skladba Rondo pro violončelo a orchestr, existující také tedy ve verzi s klavírem, ale my jsme poslouchali orchestrální podobu, kterou nám hrál Jan Páleníček spolu s Jihočeskou komorní filharmonií pod taktovkou Ondřeje Kukala. Teď se opět vrátíme k baroku, zazní krátký úryvek ze svity číslo 5 francouzského barokního skladatele Michela Richarda Delalanda a pak ještě třeba hudba anglického skladatele Gustava Holsta bude k slyšení v našem vysílání před 10. hodinou.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
5: A tomu říkáte problém?
7: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
8: Hele, vyšla nová kaplinka.
9: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
8: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
9: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
8: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Tohle je Klasik Praha.

0: Jsou 2 minuty před 10 a ze známé orchestrální svity Gustava Holsta Planety jsme teď poslouchali část 3. věnovanou planetě Merkur z Carso s podtitulem Okřídlený posel. Hrál nám Český národní symfonický orchestr, dirigentem byl Paul Freeman. Pokud byste chtěli navštívit některý z koncertů Českého národního symfonického orchestru, tak jejich program najdete na webových stránkách cnso.cz. V letošním roce třeba orchestr uvede filmovou hudbu Vladimíra Kozmy, to bude ve Smetanově síni 21. června v rámci festivalu Prague Proms, pak o 2 dny později bude následovat také oblíbený program Hollywood Night s filmovou hudbou, no a rovněž pak třeba 22. září v rámci téhož festivalu, tedy Prague Proms, zahraje Český národní symfonický orchestr hudbu z filmu o Jamesi Bondovi, rovněž to bude ve Smetanově síni obecního domu. No a my po hudbě Gustava Holsta teď budeme poslouchat hudbu dalšího Gustava, teď to bude Gustav Mahler a druhá věta z jeho první symfonie D-dur přezdívané Titán. Bude to ukázka z nahrávky České filharmonie a Semjona Byčkova, kteří tedy vydali v nedávných letech průběžně kompletní nahrávku všech Mahlerových symfonií. Tato první symfonie D-dur konkrétně vyšla v roce 2023 a album bylo velice ceněno i zahraniční kritikou.
1: Jsme Klasik Praha.
2: Hello, this is Semjon Byškov and you're listening to the Radio Classic.

0: To byla hudba Gustava Mahlera, vyslechli jsme druhou část první symfonie D-dur přezdívané Titán tohoto skladatele. Semjon Byčkov řídil Českou filharmonii, nahrávka vydaná před 3 lety, která tedy je součástí kompletní nahrávky všech Mahlerových symfonií v podání České filharmonie a jejího současného šéfdirigenta. A dále tady máme pravidelnou rubriku Novinka týdne, tentokrát si představíme zbrusunovou nahrávku kompletních symfonií Bohuslava Martinů v podání Jakuba Hruši a Bamberských symfoniků.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Čerstvou novinkou týdne na rádiu Klasik Praha je tentokrát album, které vyšlo v pátek 15. května u vydavatelství Deutsche Grammophon, tedy doslova před několika dny. Světoznámý český dirigent Jakub Hruša natočil všech 6 symfonií Bohuslava Martinů s bavorským orchestrem Bamberští symfonikové, v jeho čele stojí už 10. rokem. Symfonie Bohuslava Martinů vznikly v letech 1942 až 1953, kdy byl skladatel v exilu ve Spojených státech amerických. S výjimkou symfonie číslo 6, zvané Symfonické fantazie, kterou dokončil v Paříži. Téměř všechny jeho symfonie také vznikly na objednávku amerických orchestrů, nejčastěji bostonských symfoniků, ale i clevelandského a filadelfského orchestru a byly jimi premiérovány. Výjimku tvoří symfonie číslo 5, kterou Martinů věnoval České filharmonii a byla premiérována Rafaelem Kubelíkem na pražském jaru 1947. Britský deník Guardian udělil nové nahrávce v recenzi 5 hvězdiček z 5, pochválil Hrušova tempa, práci s detaily ve zvukové struktuře a celkově přesvědčivé interpretační pojetí. První vydání souborné nahrávky těchto symfonií Bohuslava Martinů u Deutsche Grammophon je podle Guardianu památným dnem. Jako hudební ukázku uslyšíme teď první větu z Martinů symfonie číslo 4. Hrají Bamberští symfonikové, diriguje Jakub Hruša.
3: Tady je Jakub Hruša, zdravím srdečně všechny posluchače rádia Klasik Praha a přeji příjemný poslech.

To byla hudba Bohuslava Martinů, kterou jsme teď poslouchali v rámci rubriky Novinka týdne. Vyslechli jsme první větu ze 4. symfonie tohoto skladatele, a to v podání bamberských symfoniků a dirigenta Jakuba Hruši. Ukázka z nové nahrávky všech symfonií Bohuslava Martinů, která vyšla u Deutsche Grammophon teprve před pár dny 15. května. A Jakub Hruša ji tedy natočil s bamberským symfonickým orchestrem, jehož šéf-dirigentem už je 10 let. Více o této skvělé nové nahrávce symfonií Bohuslava Martinů se můžete dočíst i na našich webových stránkách v sekci Novinka týdne. A my budeme teď pokračovat nadčasovou hudbou Johanna Sebastiana Bacha. První větu z houslového koncertu číslo 2 zahraje houslista Giuliano Carmignola doprovázený ansámblem Concerto Köln.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
3: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
3: Amorino. Umění italského gelata.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.

Slavný basista Cesare Siepi nám zaspíval arii z prvního dějství opery Igenoti skladatele Giacoma Meyerbeera. Slavná opera, která se dnes už prakticky nehraje, ale která v 19. století patřila k vůbec nejpopulárnějším a nejhranějším po celé Evropě. Slavného pěvce na této nahrávce doprovodil orchestr Národní akademie svaté Cecílie v Římě. No a po opeře teď opět budeme poslouchat symfonickou hudbu. Bude to Aaron Copland a jeho rané dílo z roku 1924, které napsal, když zakončoval svá studia na pařížské konzervatoři u Nadí Boulanger. Bude to jeho symfonie pro varhany a orchestr. Jejíž druhou část, Scherzo, nám zahraje San Francisco symfonický orchestr. Dirigovat bude nedávno zesnulý Michael Tilson Thomas, kterého si také s touto nahrávkou připomeneme, a na varhany hraje Paul Jacobs.

To byla druhá část Scherzo ze symfonie pro varhany a orchestr Arona Copelanda, více než 100 let staré dílo, které skladatel napsal během svých studií v Paříži. Na varhany hrál Paul Jacobs a San Franciské symfoniky řídil jejich dlouholetý šéf-dirigent, nedávno zesnulý Michael Tilson Thomas. Teď se zaposloucháme do klasicistní hudby Václava Pichla. Bude to menuet z jeho pastorální symfonie D-dur. Marek Štrincl bude dirigovat Pardubický komorní orchestr a pak ještě před 11. hodinou třeba také skladby pro sólové dechové nástroje, tubu a flétnu, anebo jedna z Mozartových chrámových serenád. To vše nás čeká už brzy tady na Rádiu Klasik Praha.

Tak to byl typický klasicistní menuet pocházející z pastorální symfonie D-dur skladatele Václava Pichla. Na nahrávce jsme slyšeli pardubický komorní orchestr, který řídil dirigent Marek Štrincl. No a v další nahrávce uslyšíme solovou tubu. Anglický skladatel Ralph Vaughan Williams, jehož hudbu už jsme během dnešního vysílání poslouchali, byl historicky prvním skladatelem, který napsal plnohodnotný koncert pro solovou tubu a orchestr. No a my si z něj poslechneme druhou větu romanci, která tedy tubu představuje co by lyrický zpěvný nástroj. Solo bude hrát Patrick Herrild, doprovázený londýnskými symfoniky, a náš program pak bude pokračovat také Mozartovou hudbou nebo dílem českého skladatele Jana Nováka. To vše ještě před 11. tady na Klasik Praha.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Hele, vyšla nová kaplinka.
10: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
9: Portugalsko, Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
10: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
9: Jasně, romantický útěk v praxi.
11: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Vše, co potřebuji za cenu.

0: kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsme Klasik Praha.

To byla hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Poslouchali jsme jednu z celkem 17 takzvaných chrámových sonát tohoto skladatele, instrumentálních skladeb určených pro provedení během mše, které Mozart psal v Salzburku. No a tuto druhou chrámovou sonátu B-dur nám teď zahrálo Kolegium českých filharmoniků. Před 11. hodinou dále uslyšíme hudbu Jana Nováka, českého skladatele 20. století, který v době, kdy žil v Itálii v 70. letech minulého století, napsal pro svou dceru Kláru, flétnistku, tehdy 15-letou, skladbu nazvanou Jarní tance v latinském originále Coreae Vernales. Jan Novák byl známým milovníkem latiny a potrpěl si na klasickou výslovnost tohoto jazyka. No a my z jeho jarních tanců pro solovou flétnu, smyšcový orchestr, harfu a čelestu teď uslyšíme první část. Bude to nahrávka vydaná před pár lety, kde solo hraje sama dedikantka skladby a skladatelova dcera Klára Nováková a doprovází symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Netopila.

0: Tak to byla poetická skladba vztahující se k aktuálnímu ročnímu období Jarní tance Jana Nováka. Jejich první část nám zahrála skladatelová dcera, které byla tato skladba věnována, Klára Nováková, a Tomáš Netopil dirigoval Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Následuje opět skladba ráznějšího charakteru Presto Furioso, tedy 8. z 12 listových takzvaných transcendentálních etid. Bude nám hrát pianista Daniil Trifonov.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Tak to byla virtuózní hudba Franze Lista. Slyšeli jsme osmou z jeho 12 takzvaných transcendentálních etid, velice náročných skladeb, které ve své době přesahovaly technické možnosti běžných hráčů, proto se jim říká transcendentální etidy. No a rozhodně nepřesahovaly možnosti pianisty Daniela Trifonova, který nám tedy teď zahrál osmou z těchto etid Presto Furioso. Dále si poslechneme slavnou skladbu Claude Debussyho průkopnické impresionistické dílo, které bylo ve své době zároveň inovativní i úspěšné u publika, což se nestává často. Je to slavné preludium k Faunově odpoledni a zahraje nám ho Los Angeleský symfonický orchestr pod vedením dirigenta Andrého Prevéna.

slavné Debussyho Preludium k Faunově odpolední jsme vyslechli v dopoledním vysílání Klasik Praha v podání Los Angeleských symfoniků, které dirigoval André Préven. Následuje teď opět filmová hudba, slavné téma, které francouzský skladatel Michel Legrand složil pro film s názvem Léto roku 1942. Poslechneme si ho v podání pianisty Alexandra Taroda. Je to ukázka z jeho alba věnovaného filmové hudbě, které vyšlo před 4 lety a které klavírista natočil spolu s italským orchestrem Národní akademie svaté Cecílie pod taktovkou Antonia Papána.

0: Klasik Praha.
1: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénaristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Dvě minuty před 11:30 zaznělo finále z Haydnovy symfonie číslo 93 D-dur. Hrál nám londýnský festivalový orchestr pod taktovkou dirigenta Rose Popla. No a ještě zůstaneme u londýnských orchestrů. Teď to bude londýnská královská filharmonie pod taktovkou Yehudiho Menuhina, která nám zahraje Adagio z Elgarova skvělého violončelového koncertu. Na nahrávce uslyšíme solistu Juliana Lloyd-Webera, jednoho z nejznámějších britských violončelistů, bratra slavného muzika skladatele. No a náš program pak bude pokračovat před 12. hodinou ještě třeba také Handlovou hudbou a nebo částí ze Sibeliovy scénické hudby ke hře Peleas a Melisanda. A rovněž se můžete těšit i na pravidelnou rubriku Novinky z FOK, kde opět Martina Klausová bude hovořit s dramaturgem FOKu Martinem Rudovským, tentokrát o světové klavírní tvorbě v příští orchestrální sezóně.
1: Hi, this is Julian Lloyd-Webber and you're listening to Classic Prague.

0: Tak to byla pomalá věta z Elgarova violončelového koncertu, která teď na Klasik Praha dozněla 11:55. Za chvíli uslyšíme Handlovu hudbu, ale ještě tomu bude předcházet pravidelná rubrika Novinky z FOK. Hostem Martiny Klausové bude opět dramaturg pražských symfoniků Martin Rudovský a řeč bude o příští koncertní sezóně 2026/27. Tentokrát se bude jednat o koncertní řadu Světová klavírní tvorba, která pravidelně přináší kvalitní klavírní recitály v pražském Rudolfinu.
1: Milí posluchači, po týdnu zase ráda vítám ve studiu stanice Klasik Praha dramaturga pražských symfoniků Martina Rudovského. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Protože, jak už jsme říkali, posledně vytýčili jsme si v těch několika setkáních, které máme teď před sebou, postupně mapovat jednotlivé cykly, které FOK připravuje pro nadcházející 92. sezonu. Pro dnešek jsme tedy zvolili cyklus Světové klavírní tvorby, který neprobíhá ve vašem domovském sídle, ale ve Dvořákově síni Rudolfína už zcela tradičně. No a jsou to vlastně vždycky soboty, což jak vidím jste dodrželi i pro ten následující cyklus, který přinese 6 koncertů. Tak kdy a s kým zahájíme?
2: No, to je veliká jako věc, bych tak řekl, synchronizovat ještě ty soboty, aby všechno vycházelo ještě s Rudolfínem, čili s kolegy z České filharmonie. Je to vždycky veliká výzva i s našimi itinerářem, takže přiznám se, že za mě je to řada vlastně nejobtížnější, protože kloubím ještě jakoby externí budovu vůči nám a ještě možnosti těch klavíristů, čili opravdu to je velký puzzle. A je to čím dál tím komplikovanější, ale snad jsme to opět dokázali. Začínáme 17. října Francouzem, který vlastně už jednou recital u nás měl, myslím, že tehdy debutový v Praze, Bertrand Chamaillou, tehdy jakoby řekněme trošku začínající klavirista. Dneska bych řekl, že to je úplná jako etablovaná hvězda, myslím, že bude i párkrát na Pražském jaru letos, že prostě opravdu skutečně to je velká megastar a samozřejmě jako specialista na francouzský repertoár, ale pro nás vybral takový speciální projekt, který natočil vlastně takový jako takovou svitu kolem Mendelssohnova cyklu Píseň beze slov, nebo Písně beze slov, kterých jako napsal Mendelssohn mnoho, celý cyklus, on vybral pár, ale obalil to vlastně věcmi nebo skladbami, které s tím nějaký míry souvisí. Je tam například i Charles Ive v Písně bez dobrých slov, je tam také Gabriel Fauré Romance beze slov, je tam také původně píseň Lennonova a Cartneyho, samozřejmě slavná Golden Slumbers, kterou Toru Takemitsu upravil beze slov. Jo? Tak to je jenom, co to všechno způsobilo ten Mendelssohn, že i jakoby časově na závěr toho všeho zazní ještě i Beatles a Toru Takemitsu dohromady, což mi přijalo po jakoby náhradná kuriozitka.
1: Takže si evidentně s tím výběrem programu pěkně pohrál, ano. A bude to taková skládačka, jak jste říkal, ano, velmi příjemná.
2: A to tak.
1: Tak to bude tedy 17. října ten první koncert, následující bude pak už 28. listopadu a vidím s potěšením, že v tom cyklu budou také dva čeští klavíristi, jeden z nich právě v tom listopadovém koncertu.
2: Je to tak, Mirek Sekera, za mě stále ten legendární Mozartovec z Amadea, kde hrál, on stále ještě trošku, myslím, že houstičky udržuje, tehdy právě byl jedinečný jako dítě v tom, že držel houstičky i klavír. Takže tentokrát samozřejmě jako klavírista Haydnovými sonátami se sonátou Gideona Kleina, což je vzácný repertoár, a také Josepha Summera, což je současný americký skladatel, který je vyhlášený tím, že píše hudbu podle různých shakespearovských her, respektive momentů z těch shakespearovských her. A z toho i Dump Show, to je myslím, že část hry Otela, pokud se nepletu, je to nějaká taková jako jedna ze scén a on vždycky zhudebňuje prostě tu scénu, jak si ji představuje. Je to asi 10 minutová skladba, většinou tak v té durátě má i ty ostatní Spírovské kusy a Mirek se s ním potkal, s tím skladbami potkal v Americe na svých recitálových, nebo svých tour recitálových, takže přiveze jednu z nich.
1: Takže to bude asi premiéra česká.
2: Asi to bude premiéra. Někdy to je u takových drobností složitý, kde zjistit, jestli ne. Nebo možná, že to Mirek někde už hrál v Čechách, tak je možný, že to taky nevím. A závěr bude tvořit Chopinovské tři polonézy, nebo Chopinovy tři polonézy.
1: Tak to je tedy listopadový koncert a po novém roce na konci ledna 30. tady bude druhý český pianista a sice Lukáš Vondráček. Co k tomu říct, miláček Vondráček?
2: Prostě. Miláček, drtiš Vondráček. Takhle, samozřejmě, že to souvisí jeho pozvání, respektive jeho program i s tím, že už nastává to nejbližší Beethovenovské období, které je v březnu 27, že o těch 200 let od jeho odchodu. I když si Beethoven někdy vůbec pořádně odešel z našeho světa, to je otázka. Ale proto zařadil Lukáš Vondráček 3 jeho sonáty a Schumannovy fantastické kusy a snění. I když u Lukáše Vondráčka musím alibisticky říct, že toto je psáno v programu. Jak známe Lukáše ve všech jeho recitálech v dějinách, vždycky to malinko jako pootočil. Ale jako zraje, už programy tak nemění, jako měníval, tak doufám, že to jako dodržím, že by to bylo hezký, ale já mu samozřejmě odpustím všecko Lukášovi, takže klidně ať změní, když to bude taky hezký.
1: Ono je to trošku problém, protože posluchači určitě tuší, že ty programy se připravují dlouhou dobu dopředu, takže je možné, že potom se v tom profesním klavírním životě něco stane a je potřeba to z nějakých důvodů změnit ten program, což u recitálu je snažší než u orchestrálních koncertů.
2: Je to tak, ale hlavně taky samozřejmě jako ti klavíristi občas na mě trošku hledí jako vytřeštěně, vyděšeně, že po nich chci něco, co budou hrát za dva roky, pro ně to je vlastně úplně jako skoro nemyslitelná disciplína, že hrají teď a tady ten program a představit si, co za dva roky budou studovat, nebo kam je to zavané dramaturgicky, no, je to vždycky trošku ten světová klavír, mě obecně je takové jako přání a takové jako základní plán, co by mohli zahrát, tak kdo přijede. Jako jména se, myslím, klavíristům nezmění, ale ten repertoár občas se samozřejmě povotočí, přesně tak. No.
1: Tak a v únoru tady bude další stálice v tom smyslu, že české publikum Borise Ginsburga velmi dobře zná. Tak co nabídne tentokrát?
2: Ten doufám, že nezmění program, protože skutečně je to takový, jako bych řekl, úplně vymazlená záležitost, čistě beethovenovská, měsíční svit, pastorální bouře, valštejnská, čtyři sonáty Beethovenovy, které tvoří takový jako krásný oblouk, řekněme, jako denně noční, prostě takový proměnlivý, živelný, vlastně jako the best of z těch Beethovenových sonát a tvoří takový krásný prostě celek. Takže doufám, že ten nic nezmění a nechá to, jak to je.
1: Tak to jsem zrovna chtěla říct, že to je takový výběr opravdu těch reprezentativních Beethovenových sonát, tak na to se samozřejmě také těšíme, je to tady na závěr února, no a v polovině nebo v druhé půlce března, 20. března, je tady takový komponovaný program, koukám, nejen čistý klavír, ale také recitace, tak jak k tomu došlo?
2: No, došlo k tomu tak, že já jsem Olgu Paščenko, což je klavíristka ruská, která ale hraje i na fortepiano, respektive pianoforte, že to je v různých jazycích se jména protáčí, hle, na klavičembalo, na čembalo, na hammer klavír, prostě všechny ty historické klávesové nástroje, samozřejmě i na moderní klavír, jak tomu bude tentokrát, toho 20. března. A já jsem její recitál slyšel v Utrechtu, což je můj oblíbený festival staré hudby, kde hrála tu druhou polovinu, respektive druhou polovinu tohoto našeho programu, což je Fanny Mendelssohn, sestra Felixe Mendelssohna, její cyklus Rock, což je nečekaně 13 skladeb, protože tam je ještě postludium, čili to je těch 12 měsíců a ještě postludium. A je to nádherný cyklus, který původně Fanny Mendelssohn nadepsala básněmi. Nevíme teďka zpětně, jestli si přála, aby se recitovaly ty básně, nebo jak to jako s nimi je, ale v tom Utrechtu je to napadlo, že se bude teda ve staré holandštině, tam měli překlad, že původně samozřejmě to všecko, jsou to původně německé básně všecko, tak jsem vlastně tam zažil ten recital s touto novinkou, řekněme. A strašně se mi to líbilo, jak to vlastně dávalo nádherný smysl, vždycky báseň, kratička, to je jedna strofa. A potom třeba tak 3-4minutová hudební část. A dávalo to, prostě moc se mi to líbilo, jak to fungovalo. Tak my jsme se domluvili s Igorem Orozovičem, že on by četl, mimochodem jako pro ten večer překládáme ty básně ve spolupráci s Radkem Malým, některé ty věci nebyly nikdy přeložené, je tam pár veršů z Goethova Fausta, ale pak je tam Lenau, Schiller a další básníci, kteří jejichž básně do češtiny ještě nebyly převedeny, takže některé vzniknou vyloženě pro ten večer.

0: čtyřverší, dvojverší, trojverší, které třeba spustilo nějaký inspirační tok a zkrátka nějak tu, a do dneška vlastně to je jako i u jiných samozřejmě symfonických, ale v tom 19. století v čase té programní hudby to bylo vlastně časté, že přiznávali skladatelé svoji inspiraci a ta poezie to velmi často způsobovala.
1: No. Tak to bude velmi zajímavé, ano. Možná to založí nějakou tradici, ve které, kdo ví, se někdo najde a bude se to rozvíjet dál.
0: Tak my jako takový cyklus slovo a hudba máme ve viole, ale tam je to poměrově jinak, tam je to třeba jedna ku jedný. Tady je to tak, abych jako popředestřel, myslím, že prostě opravdu na 50-minutový cyklus, ten klavírní, ten rok, to bude třeba tak 10 minut poezie. Ale jak by řekl Suchý, že trocha poezie nikoho nezabije.
1: Přesně tak. No a už jsme u toho posledního koncertu, který v dubnu do Prahy přivede další hvězdu a další dámu, Kaťu Buňatišvili.
0: Je to tak, gruzínská hvězda toho času žijící ve Francii v Paříži, naturalizovaná vlastně francouzská, která už má občanství francouzské. Jak jsme o tom mluvili, o těch programech, tak tady jako přiznám, že jsme riskli, co by tak mohla hrát, protože ona to nevěděla. A my jsme se mýlili, takže to, co je v tištěném programu, hrát nebude, taky jsme napsali jenom skladatele, ale bude hrát Prokofjevovu sonátu číslo 7, poslala to včera, tak proto, proto to říká, že prostě toto bude hrát, protože prostě chvilku o tom musela meditovat, také co se do Rudolfína hodí, bude hrát Brahmsovi Intermeca, Schumannovou fantazii a jednu věc o Gubaj Duliny. Takže takový to bude komponovaný proud hudby asi na 70-80 minut bez přestávky. Takže už ten program víme, na webu to bude aktualizováno, ale v brožuře jsme to prostě riskli a nevyšlo to, netrefili jsme skladatele. Tedy jinak v těch recitálech kolem totiž jako hraje. To jsem si zase zjišťoval, abychom to trefovali to nejdřív, ale to je přesně ten přesně, jak jsme o tom mluvili, prostě pro ní to byla úplně abstraktní úloha, jako před 2 roky něco říct, co bude hrát, no, těžké.
1: Tak v každém případě informace se vždycky aktualizují na webu, když se něco přihodí, tak ano. Aktuálně tam hned se objeví, ano. Stejně tak jako cesta, kde zakoupit vstupenky nejenom na jednotlivé koncerty, ale třeba i abonomá na celý ten cyklus www.fok.cz, jednoduché velmi. A já moc děkuji Martinu Rudovskému, dramaturgovi Pražských symfoniků. Budu se těšit, že příští týden probereme zase některý z těch dalších cyklů, takže pro dnešek se loučím a těším se zase na slyšenou.
0: Děkuju, naschranou.
2: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
3: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

8 minut před 12. na Klasik Praha teď zazněla Handlova hudba, opera Julius Caesar v Egyptě. Slyšeli jsme tedy instrumentální hudbu z této opery v podání trumpetistky Alison Balsam a souboru Scottish Ensemble. No a před 12. nás ještě čeká majestátní část nazvaná Uhradní brány ze Sibeliovy hudby ke hře Peleas a Melisanda, což je drama, které inspirovalo celou řadu skladatelů, kromě Sibelia, také samozřejmě třeba Debussyho nebo i Schönberga. No a nám teď tedy Sibeliovu hudbu zahraje Berlínská filharmonie řízená Herbertem von Karajanem.

0: To byla poslední skladba dnešního dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha. Vyslechli jsme úvodní část nazvanou U hradní brány ze Sibeliovy scénické hudby ke hře Peleas a Melisanda. Herbert von Karajan, dlouholetý šéf-dirigent Berlínské filharmonie, řídil na nahrávce právě tento orchestr. Za chvíli nás čeká Dvořákova hudba, pak třeba také slavná ukolébavka Summertime z Gershwinovy opery Porgy a Bess. Uslyšíte brzy i Mozarta, Onegera, filmovou hudbu Schuberta a spoustu dalších skvělých skladeb. To už bude všem tedy součástí dnešního odpoledního programu Rádia Klasik Praha. No a od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezké pondělí a těšit se budu na slyšenou opět zítra mezi 9. a 12. hodinou.
1: Tohle je Klasik Praha.

Filharmonie orchestra pod vedením Christopha Warren-Greena dohrála část ze serenády Dvořákovi E-dur pro smyčcový orchestr. Když tak poslouchám ten elegantní valčík, napadá mě, zda byl vůbec Dvořák tanečníkem. Víme, že Smetana byl vášnivým tanečníkem, zejména miloval polky, u kterých podle jeho slov až téměř ztrácel vědomí, jak se rychle točil, no ale Dvořáka si upřímně neumím moc představit, co by tanečníka rozhodně ne na nějakém Nobel plese. Možná, že svou Anu vyvedl někam na nějakou lidovější zábavu. Nevíme, dohledáme pro vás, i to je naším úkolem na Klasik Praha. U odpoledního vysílání vás teď srdečně vítá Dita Hradecká. Dnes máme pondělí 18. května. Svátek slaví Nataša. Během dnešního odpoledne budeme soutěžit o vstupenky na rodinný koncert FOK. Je to karneval zvířat, dílo velmi vděčné, atraktivní i pro malé, i pro velké. Znáte ho dobře z našeho vysílání, tak na tomto rodinném pořadu, kromě poslouchání zvířátek a různých dalších bytostí, můžete také navštívit výtvarný workshop. Více o tom se dozvíte v průběhu vysílání a po druhé hodině také můžete vyhrát dvě vstupenky. Teď už pokračujeme známou písní Summertime z opery Porgy a Bess George Gershwina, která téměř zlidověla, stala se jazzovým standardem. Pojďme si teď poslechnout skvělou sopranistku Dianu Damrau za doprovodu Královské Liverpoolské filharmonie.

Summertime, ukolébavka, kterou zpívá Bess v opeře Porgy a Bess od George Gershwina. Teď nám zpívala sopranistka Diana Daumrau, doprovázela Královská Liverpoolská filharmonie s Davidem Charlesem Ablem v čele. A ve 12 hodin a 11 minut pokračujeme tvorbou Wolfganga Amada Mozarta. Pustíme si jednu z jeho symfonií S dur. Amsterdamský barokní orchestr s Tonem Kopmanem v čele nám zahrají menuet.

Tak to byl příjemný Landler ze symfonie s číslem 39 S-dur. Symfonie, která zahajuje poslední trojici vrcholných symfonií Wolfganga Amadea Mozarta. Že jde o dílo v jeho případě pozdní, ačkoliv byl stále mladý, poznáme podle toho klarinetového sóla. Ve všech dílech z tohoto závěrečného období Mozartova života najdeme krásné uplatnění klarinetu, ať už jsou to klavírní koncerty nebo přímo klarinetová tria a podobně. Teď nám zahrál menuet se 39. Amsterdamský barokní orchestr s Tonem Kopmanem v čele. No a přijíždí Pacific 231. Arthur Honegger, skladatel, který se inspiroval parním strojem, lokomotivou, která se právě nesla tento název. Podobně jako Dvořák o nějakou tu dekádu dříve, i Honeggera fascinoval ten rytmus, to postupné najíždění tohoto obrovitého stroje a pak zase brždění. Tak pojďme se nechat unést lokomotivou Pacific 231.

0: Tak to bylo mistrovské evokativní dílo, které mělo znázornit rozjíždějící se parní lokomotivu Pacific 231. Autorem byl skladatel Arthur Honegger a dánský národní symfonický orchestr vedl Neeme Järvi. Na Klasik Praha zazní za okamžik Cavatina z filmu Lovec jelenů od Stanleyho Myerse.
1: Klasik Praha.
2: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Dnešná hudba Stanleyho Myersa, kvatýna z filmu Lovec jelenů, ani nenapovídá, že snímek z roku 1978 je válečným snímkem. Teď si pustíme překrásnou fantazii pro čtyři ruce F-moll od France Schuberta. No a tato nahrávka, tak tu vytvořili dva skvělí solisté, Bertrand Chamaillou a Life Ove Ansnes. Hrajeme si z jejich společného alba Schubert na čtyři ruce.

Ano, jak závěr naznačuje, tak třetí věta fantazie pro čtyři ruce F-moll není větou poslední. My jsme si poslechli teď tuto část v podání dvou vynikajících pianistů, Francouze Bertrana Chamayu a Nora Leifa Ove Ansnese. Společně se sešli a natočili CDčko plné Schubertovy hudby. Teď Krištof Harant, velká figura, velká postava české renesanční hudby. A nejen hudby, byl to šlechtic, byl to rytíř, autor cestopisů a tak dále. A právě co všechno jej mohlo potkat z hudebního hlediska na cestě do svaté země, tak to se pokusila stvárnit na svém projektu Kapela Mariana, vedená Vojtěchem Semerádem. Natočili jak Harantovu vlastní hudbu, tak hudbu ze zemí, kterými Krištof Harant a jeho výprava procházeli. Pojďme si teď pustit misu Quinis Vocibus a z ní Credo.

Jaké štěstí, že máme soubor, jako je kapela Mariana a další ansámbly historicky poučené interpretace. Je to velká radost. Tento projekt se kapele Mariáně vedené Vojtěchem Semerádem opravdu povedl. Mísí hudbu Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic s blízkovýchodními vlivy, které mohl sám zažít při své cestě z Křižáky do svaté země, do Jeruzaléma. Napsal o tom i knihu Konec života Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic byl takovým symbolickým koncem renesance u nás. Asi se dobře ví, že skončilo společně s dalšími 26 českými pány, intelektuály a tak dále své doby na popravišti na Staroměstském náměstí v roce 1621.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě. Já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

Na Klasik Praha právě dozněla píseň Fanny Mendelssohnové. Zpívala Fatma Sají a další Hugh Montagu Randall byl jejím partnerem. Na klavír hrála Joseph Middleton. Je to milostný duet na text Johanna Wolfganga von Goetheho. Goethe se v rodině Mendelssohnů četl velmi vydatně. Tak to byl vhled do tvorby jedné ženské autorky, která neměla bohužel příležitost rozvinout svůj talent tak, jak by náleželo. Teď Robert Schumann a jeho čtvrtá symfonie, poté nás čekají zprávy.

0: Doznělo finále ze symfonie číslo 4 D mol od Roberta Schumana. Hráli nám skvělí hráči Tonhalle orchestru Zurich vedení Davidem Zinmanem. A už pár minutek uplynulo od 1 hodiny. Nejvyšší čas na nové zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Ruské úřady zavřely silniční a železniční provoz na Krymském mostu spojujícím Rusko s anektovaným ukrajinským poloostrovem. Důvod přerušení dopravy nebyl zveřejněn, ale předpokládá se, že most byl uzavřen kvůli hrozbě útoku. Krymský nebo také Kerčský most byl během války na Ukrajině opakovaně terčem ukrajinských útoků. Vlaková doprava, která je závislá na průjezdu Krymským mostem, nabrala v obou směrech více než 10-hodinové zpoždění. Letošní jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo například rané brambory a zelí. Nedostatek vláhy zase cibuly nebo košťáloviny. Bilanci dopadů jarního počasí na pole se zeleninou nyní dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. Zelináře letos na jaře trápilo dlouhodobé sucho. Většina polí se zeleninou má sice závlahu, suché počasí přesto komplikovalo především vzcházení jarních výsevů a výsadeb. Škody jsou hlavně na ozimé jarní cibuli a jarních košťálovinách. Tuzemskou literaturu bude na letošním frankfurtském knižním veletrhu, který se uskuteční v říjnu, reprezentovat 75 autorek a autorů. Česko bude letos čestným hostem akce, která je největší svého druhu na světě. Všichni autoři přijedou do Frankfurtu s aktuálním překladem své knihy nebo více knih do němčiny. Případně těch, které do začátku veletrhu ještě vydány budou. Mezi jmény jsou například prozaici Terza Boučková, Radka Denemarková, Jiří Hájíček, Dora Kaprálová, Jaroslav Rudiš, Jáchym Topol či Kateřina Tučková. Zprávy z aktuálně probíhajícího festivalu Pražské jaro. Festival má dnes na programu dirigentský debut Ondřeje Soukupa. Stejně jako zítřejší koncert Patricie Kopačinské, České filharmonie a Jakuba Hruši je tento večer vyprodaný, ale vstupenky ještě zbývají na středeční koncert v Rudolfinu, kdy od 20 hodin vystoupí fenomenální pěvkyně a také dirigentka Barbara Hannigan. Je to pěvkyně, která se vyznačuje tím, že zpívá partitury, které jsou téměř za hranou proveditelnosti. A k takovým bude určitě patřit skladba Jumala Taret od Johna Zorna. Tak nenechte si ujít. Ještě zbývají poslední vstupenky na Barbaru Hannigan ve středu ve 20 hodin v Rudolfinu ve Dvořákově síni. A máme zde počasí. Dnes bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Denní teploty budou mezi 16 a 21 stupni. Podobné počasí s občasnými přehánkami a ojedinělými bouřkami meteorologové očekávají i v následujících dnech. V dalších dnech se pak předpovídá nižší srážkové úhrny. Postupně se bude také oteplovat. Denní maxima mohou o víkendu vystoupat až k 23 stupňům. To byly zprávy a pokračujeme hudbou Bély Bartóka.
1: Jsme Klasik Praha.

Právě zazněl jeden z rumunských lidových tanců v úpravě pro klarinet a akordeon. Hrali nám Anna Pavlová a Jiří Lukeš. Pokračujeme sonatínou Maurice Ravela. Třetí část hraje Ivan Moravec.

Pianista Ivan Moravec, který vynikal delikátním, jemným, krásným tónem, tak ten byl přímo zrozen pro interpretaci impresionistické hudby. Toto byla v jeho podání třetí část ze sonaty Fismol Maurice Ravela. Krom toho samozřejmě Ivana Moravce známe i z nahrávek chopinovských, ale také mozartovských. Teď zazní téma se snímku Schindlerův seznam, hudba legendárního Johna Williamse v interpretaci Filharmoniků města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl nabízí hudbu poklidného plynutí a lahodného zvuku renesančních nástrojů. Fantazie od Eustache du Corroy v nahrávce souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Poslouchat můžete v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
4: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
4: Amorino. Umění italského gelata.
6: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

Tak teď jsme si mohli společně s Hektorem Berliozem zatančit na plese. Je to část z jeho fantastické symfonie, programní symfonie. Teď nám hrál London Symphony Orchestra pod taktovkou Stanislava Skrovačevského. A pozvánka směřuje do Švandova divadla na 23. května. Přijďte se podívat na představení Dívenka na trampolíně. Pojednává o dvou skvělých romanopiscích, překladatelech a manželích Škvoreckých. Zdena Salivarová a Josef Škvorecký, tandem, který žil literární tvorbou. Hra zachycuje obtížný život v komunistickém Československu a následně v emigraci v kanadském Torontu, kde manželé Škvorečtí založili známé exilové nakladatelství 68 Publishers. Co zažívali jako literáti i jako manželé, kteří toužili po dítěti? A co je čekalo, když se v 90. letech do svobodného Československa opět směli vracet? V sobotu 23. května v 19 hodin se o tom hraje na studiové scéně Švandova divadla na Smíchově. No a teď už vám, milí posluchači, nabídneme sonátu Luboše Fischera, sonátu Ruce. Mimochodem provedla ji kdysi na Pražském jaru Patricia Kopačinská, která zítra provede na festivalu také dílo Luboše Fischera, konkrétně jeho houslový koncert. Ale zpět k naší nahrávce, ta patří houslistovi Danielu Matejčovi a Janu Šulmajstrovi, pianistovi.

Daniel Matejča a Jan Schulmeister, dva mladí a velmi talentovaní interpreti, setkali se ostatně ve finále soutěže Concertino Praga už před nějakými 6 lety. Teď nám zahráli sonátu pro housle a klavír nazvanou Ruce. Luboš Fischer, její autor, se inspiroval básní Otokara Březiny. Teď přichází irská lidová Danny Boy, tentokrát v podání Jamesa Galwaye a Daniela Hopea a dalších interpretů.

Houslista Daniel Hope vydal CDčko Irish Roots a tam se věnuje irské hudbě a svým irským kořenům. Píseň Danny Boy, kterou známe také pod názvem Londoner Air, teď zahrál Daniel Hope společně s Jamesem Galwayem na flétnu a Jean Galwayovou také na flétnu a dalšími instrumentalisty. V nabídce Classic Praha máme více úprav této irské písně, to populární melodie. Teď ale kantáta Ariana Abandonata od Benedetta Marcella. Kantáta o opuštěné Ariadně teď zazní v podání kolegia 1704 a Václava Luxe a my si poslechneme úvodní Prestissimo.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
4: Třikrát zelená, smažák!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
6: A tomu říkáte problém?
8: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Posloucháte Klasik Praha.

Na Klasik Praha právě doznělo preludium E-moll Frederika Chopina z opusu 28, které obsahuje 24 preludií. Hrál nám pianista Ivan Klánský. Teď Ludwig van Beethoven a jeho 8. symfonie F-dur. Pojďme si poslechnout 4. větu, jak ji hrají Chicago Symphony Orchestra a Georg Scholty.

Na Klasik Praha právě dozněl Tahiti Trot od Dmitrije Šostakoviče. Hrál nám Královský koncertní orchestr Amsterdam s Richardem Scheim v čele. Pokračujeme hudbou baroka. Koncert pro klavír a orchestr, nebo klávesový nástroj a orchestr, přesněji řečeno spíše čembalo. Číslo 1 D-moll přichází zahrát Beatrice Rana.

Na moderní klavír, ale přesto stylově zahrála italská pianistka Beatrice Rana první větu z koncertu D-moll od Johanna Sebastiana Bacha doprovázela Amsterdam Sinfonieta. Teď nás čeká hudba Thomase Adese, úspěšného britského skladatele. Také za nahrávku tohoto baletu Dante získal Thomas Adese cenu Grammy v roce 2024. Pojďme si teď pustit část Peklo, konkrétně Pavanu duší v předpeklí. Hraje Los Angeleská filharmonie pod taktovkou Gustava Dudamela.

Nic pěkného nečeká duše v předpeklí. To jsme vyrozuměli z hudby Tomase Adese. Hrali jsme si část Peklo, Pavanu duší v předpeklí z jeho baletu Dante. Los Angeleská filharmonie hrála se v čele s Gustavem Dudamelem. Tato nahrávka obdržela cenu Grammy za nejlepší orchestrální snímek roku 2024. No a teď něco pěkného českého. To pivečko zazní část z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany v podání České filharmonie Zdeňka Košlera. Uslyšíme zpívat Petra Dvorského, jakoby Jeníka, Richarda Nováka jako Kecela a také Pražský filharmonický sbor.

0: Slavná auditoria.
1: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Mstislav Rostropovič, James Galway, Dagmar Pecková či Kateřina Javůrková. To jsou jen namátkou jména některých laureátů Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro. Kdo další se k ním řadí? A jaká je historie tohoto prestižního klání? Dozvíte se v dalším díle pořadu Slavná auditoria s premiérou v pondělí v 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
3: Co čteš, mami?
4: Senior doma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: S jarem se probudila svěžest.
7: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
6: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
7: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
6: Amorino. Umění italského gelata.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Už jen dnes vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
10: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
11: Toto je.
12: Dopravárt, vezeme vám pračku.
11: A co teď?
12: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
11: No tak to si rozumíme.
13: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Vyslechli jsme nahrávku kvarteta Eben, výtečného ansámblu francouzského, a hráli repertoár své země Maurice Ravel a jeho smyčcový kvartet F-dur. Teď zazněl, byla to jeho čtvrtá finální věta. Kvartet je z roku 1903 a zjevně jej inspirovalo podobné dílo pro obsazení od Claude Debussyho. A já už myslím v duchu na Pražské jaro, protože vás chci pozvat na koncert, který se koná 31. května na festivalu. Po téměř 35 letech se na Pražské jaro vrátí jedno z nejlepších německých symfonických těles. Je to Deutsches Symphonieorchester Berlin, tentokrát s českým dirigentem Tomášem Hanusem. Ten v únoru oznámil svůj podzimní debut v Metropolitní opeře a stvrdil tím svou pozici jednoho z celosvětově nejvyhledávanějších českých dirigentů. Na Pražském jaru společně uvedou dvě mimořádná díla. Nejdrzejší či nejodvážnější 6. symfonii Antona Brucknera a slavný Šostakovičův koncert pro violončelo a orchestr číslo 1. Ten zahraje vítěz soutěže Pražského jara z minulého roku Yuya Mizuno. Dirigent Hanus se o Brucknerově symfonii vyjádřil v tomto smyslu. Jestli se dá u Brucknera mluvit o pop music, tak 6. symfonie je někdy až takový brucknerovský popík, samozřejmě velmi vkusný, říká o skladbě Tomáš Hanus. Teď uslyšíme koncert od Jana Josefa Rezlera. Bude to koncert S-dur pro klavír a orchestr. Hrát bude na dobový kladívkový klavír Alena Hennigová společně s orchestrem Eisenberg. No a poté už si chystejte své mobilní telefony, začne naše soutěž.

Koncert pro klavír s orchestrem Esdur Jana Josefa Rözlera nám teď zahrála jeho druhou část Alena Hönigová, která se specializuje na hudbu starších epoch, interpretovanou na dobový kladívkový klavír. Doprovázel orchestr Eisenberg s Jiřím Sychou v čele. No a teď máme 14 hodin 38 minut a budeme soutěžit. Tentokrát vám nabízím dvě vstupenky na karneval zvířat a také workshop. Orchestr FOK pořádá u svatých Šimona a Judy 30. května od 16 hodin koncert, kde zazní právě tato Saint-Saënsova svita. Ještě předtím je možné navštívit workshop. Začátky workshopu jsou ve 14, poté ve 14.30, v 15 a v 15.30. Je třeba si zarezervovat přesný čas na e-mailu pokladna@fok.cz. Vstupenky zde máme elektronicky, je možné je tedy poslat i e-mailem. No a ještě k soutěži bych uvedla asi to, co už znáte, naše pravidla, čili pokud jste v posledních 14 dnech nějakou cenu dostali, tak tentokrát prosím nevolejte, dejte prostor jiným. Otázka se bude týkat právě Saint-Saënsova díla. Tak pojďme si teď pustit čardáš z baletu Coppelie Lea Delíba v podání berlínských filharmoniků s Herbertem von Karajanem a pak už se pustíme do soutěžení.

Dozněl Čardaš z baletu Coppelia od Lea Delíba. Hrali nám berlínští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana. No a my máme teď před sebou soutěžení. Naše telefonní číslo sem do studia je 739 987 987 739 987 987 a soutěžíme o dvě vstupenky na koncert s workshopem Rodinný koncert u svatých Šimona a Judy 30. května od 16 hodin. Tak a já se ptám, na tomto koncertě zazní slavná svita Karneval zvířat Camille Saint-Saëns. V ní najdete portréty nejrůznějších zvířátek, jsou tam rybičky, je tam lev, jsou tam želvy, co ještě, myslím, že klokani také a další a další. A já jsem si v souvislosti s tím vzpomněla na jinou svitu, ve které také najdeme dva názvy, minimálně dva názvy zvířat, a to slepičku a medvěda. Slepičku a medvěda. A já se ptám, který že z českých skladatelů má tento cyklus, ve kterém najdeme slepičku a medvěda. Volat můžete právě teď. Chci znát jméno skladatele, pokud znáte i název této řady nebo název tohoto cyklu, tak tím

0: Soubory Tiburtina Ensemble a Capella della Torre nám zahrály skladbu Tomáse Luise da Victoria Ave Maria. A stále ještě mám dvě vstupenky, stále ještě nikdo nezavolal se správnou odpovědí na otázku, ve kterém cyklu od kterého českého skladatele se vyskytují tance a Slepička a Medvěd. Už jsem trochu napověděla. Napovím ještě víc společně. Tam také jsou Dupák, Cibulička, Oves, Obkročák nebo Skočná. Tak volejte, volejte. Odpíchli jsme se od Saint-Saënsovy svity, která obsahuje zvířátka, karneval zvířat, tak proto jsem nabídla také tuto českou paralelu. Tak pořád ještě hrajeme o dvě vstupenky. Za chvíli už vám tu ukázku pustím, třeba to bude malá nápověda.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
2: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámek Liteň.cz.
3: Jaro je tu. Od 12.

0: května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Pianista Jan Novotný dohrál Slepičku ze druhé řady českých tanců Bedřicha Smetany a tím také oznamuji správnou odpověď na otázku, kterou jsem v předchozím vstupu položila, kdože je autorem a z jaké řady nebo z jakého cyklu je Slepička či Medvěd. Byl to tedy Bedřich Smetana, byly to české tance. No a posluchačka už získala dvě vstupenky na koncert, který se koná u svatých Šimona a Judy 30. května. Pokud chcete, vezměte své ratolesti, bude to legrace, Saint-Saënsův karneval zvířat je vždycky pěkný na pohled i na poslech. Teď ovšem hudba Claude Debussyho, světský tanec z jeho cyklu Dva tance pro harfu a smyčce. Hrají Kateřina Englichová a Vihanovo kvarteto.

0: Ukázka z opery Kouzelná flétna, tentokrát ta záporácká postava Královny noci. Wolfgang Amadeus Mozart ve vysílání Klasik Praha, ale také jedinečná Edita Gruberová. Tuto nahrávku pořídila s orchestrem Curišské opery a Nikolausem Annonkurem. A na řadě je novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: A máme tu čerstvou novinku, která vyšla teprve v pátek 15. května, ale už sklízí nadšené recenze. U vydavatelství Deutsche Grammophon vydal světoznámý český dirigent Jakub Hruša společně s bavorským orchestrem Bamberští symfonikové symfonie Bohuslava Martinů, a to v kompletu. U bamberských symfoniků stojí Jakub Hruša v čele už 10. rokem a společně už se dopracovali k mnoha oceněním odborné kritiky. Symfonie Bohuslava Martinů vznikly v letech 1942 až 53. Tehdy byl skladatel v exilu ve Spojených státech amerických s výjimkou symfonie 6, což jsou symfonické fantazie, a tu dokončil už v Paříži. Téměř všechny také vznikly na objednávku amerických orchestrů, nejčastěji bostonských symfoniků, ale nebo clevelandského či filadelfského orchestru. Také je zde jedna výjimka, to symfonie číslo 5. Tu Martinů věnoval České filharmonii a byla premiérovaná Rafaelem Kubelíkem na Pražském jaru v roce 1947. Britský deník Guardian udělil nové nahrávce v recenzi 5 hvězdiček z 5. Pochválil Hrušova tempa, práci s detaily ve zvukové struktuře orchestru a celkově přesvědčivé interpretační pojetí. První vydání souborné nahrávky těchto symfonií Bohuslava na Martinů u Deutsche Grammophon je podle Guardianu památným dnem. No a vy si můžete teď vychutnat jako ukázku první větu ze symfonie číslo 4. Bamberské symfoniky diriguje Jakub Hruša.

Tak toto je novinka, čerstvá novinka Jakuba Hruši a jeho Bamberských symfoniků, album s kompletem symfonií Bohuslava Martinu. Jako ukázku jsme vám vybrali symfonii číslo 4 a z ní první větu. Tak doufám, že se vám líbí, tento zvukový svět je opravdu opulentní. Martinu symfonická tvorba opravdu stojí za nahrávání v každé generaci. A teď už árie ze třetího dějství opery Turandot, slavné Nessun Dorma od Giacoma Pucciniho. Zpívat bude Jonas Kaufmann.

Slavná ária Nessun Dorma, Nikdo nespí. Třetí dějství opery Turandot od Giacoma Pucciniho. Jonas Kaufmann zpíval a orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia vedl Antonio Papano. A máme zde hudbu syna Johanna Sebastiana Bacha, tentokrát Karla Filipa Emanuela Bacha. První část z jeho symfonie číslo 6 E-dur zazní v podání souboru The English Consort.

0: Hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, syna barokního velikána Bacha, už je zřetelně odlišná od toho vážného barokního kontrapunktu, ale samozřejmě se učil u toho nejlepšího, Karla Filip Emanuel, stejně jako jeho bratři. Teď nám zahrál jeho symfonii číslo 6, soubor The English Concert. Pokračujeme hudbou ke snímku 8 hrozných Quentina Tarantina. Hudbu napsal Ennio Morricone.
1: Klasik Praha.
2: V mnoha směrech předběhl svou dobu francouzský skladatel a klavírista Erik Satie. Jeho nejznámějšími díly jsou klavírní opusy Gymnopédie Grosjean a Vexation či Ballet Parade. Jeho novátorská hudba měla výrazný vliv i na moderní hudební skladatele. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
5: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na Náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
6: Těší se na vás Jiří Bárta.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes je tématem trampolínové centrum. U mikrofonu je Luboš Skokan, který nám o tom poví víc. Co si pod tím máme představit?
9: No, že budete skákat jak paní Skokanová. Teď vážně. I když je Zoopark Zelčín zaměřen především na chov zvířat a pyšníme se tím, že jsme největší kontaktní zoopark v Čechách, tak víme, že musíme nabídnout i něco jiného. Proto u nás mají děti k dispozici přes 10 velkých nafukovacích trampolín různě umístěných po zooparku Zelčín.
8: Jak jsou ty trampolíny velké?
9: No velké, obrovské. Celkově zabírají plochu přes 1300 metrů čtverečních. A máme u nás také tu největší vzduchovou trampolínu ve střední Evropě. Široko daleko větší nenajdete. Máme takovou myšlenku, že když nám přijdou na výlet rodiny s dětmi, tak aby si každý v zooparku Zelčíně našel to své. Někoho baví víc zvířata, tak bude dále v ohradách, někoho baví víc sport, bude na trampolíny a můžou si to prostřídat. Od zvířat na trampošky, z trampolín ke zvířatům.
8: Jsou trampolíny placené?
9: Ne, trampolíny jsou součástí areálu zooparku Zelčín. V rámci vstupu můžete skákat celý den, dokud vás nohy unesou a budete mít sílu. A pokud vám síly dojdou, tak blízko trampolín najdete zase naše občerstvení nebo pizzerii, kde můžete doplnit energii a skákat dál.
8: Takže tedy hop hop do Zooparku Zelčín. www.zooparkzelčín.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. zooparkzelčín.cz.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
3: Jsme Klasik Praha.

Tak to je skutečně až hrůzostrašná hudba, kterou napsal Ennio Morricone pro film Osm hrozných Quentina Tarantina. Hrál nám teď Český národní symfonický orchestr. Následuje klavírní koncert číslo 1 D-moll Johannese Brahmse. Pustíme si třetí větu, a to v podání Daniela Barenboima, ten je solistou, a štátskapele Berlín vede Gustavo Dudamel.

Potlesk pro solistu Daniela Barenboima, také pro doprovázející část kapele Berlín s dirigentem Gustavem Dudamelem. Slyšeli jsme nahrávku jednoho ze dvou klavírních koncertů Johannese Brahmse, byl to ten první D-moll, a z něj závěrečné Rondo. Krásný snímek. No, za chvilinku nás čeká něco mnohem

0: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air koncerty v Riegerových sadech. Generálním partnerem je skupina ČES.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido-e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Hele, vyšla nová kaplinka.
8: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
7: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: TopCentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
10: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Lombardianka, píseň od Michala Nejtka, zpracovávající velmi pietním, přitom tvůrčím způsobem a vystihující ducha oné doby středověké texty trubadůrek. My jsme slyšeli soubor Tiburtína, který právě Michala Nejtka oslobil, aby zohudebnil tyto texty. A po této ukázce přichází hudba renesance, nebo řekněme přechodu renesance k ranému baroku. Zefiro Torna, tak to je Čakona ze sbírky Skerci muzikály od Claudia Monteverdiho. Zpívají Magdalena Kožená, Anna Procházka a hraje La Cetra Barok Orchestr z Bazileje.

0: Zephyr Torna, tak to je název této čakony ze sbírky Scherzi muzikály Claudia Monteverdiho. Magdalena Kožina a Anna Procházka v této evokativní kompozici a doprovázející La Citra Baroque Orchestra Basel pod vedením Andrej Markona. Zpěvačky nám dospívaly 2 minuty po 16. hodině. Teď pozveme na naše pódium Petra Donahu, který společně s orchestrem města Birminghamu provede 3. větu z koncertu F-dur George Gershwina.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

To byl George Gershwin a jeho koncert F-dur pro klavír a orchestr, dílo, které těží z obou pilířů, na kterých stála hudba George Gershwina, totiž hudby klasické a hudby jazzové. Solistou byl Peter Donahue a City of Birmingham Symphony Orchestra vedl Simon Rattle. Teď si pustíme jednu ze žymnopedií od Erika Satieho a připomeneme, že právě tomuto skladateli bude věnován pořad Martiny Klausové v pátek. Výročí Erika Satieho připomene. A teď Gerald Garcia a Státní filharmonie Košice.

Tak to bylo Erik Satie a jeho Gymnopédie v podání Geralda Garcie a Filharmonie Košice s Peterem Breinerem v čele. Pokračujeme hudbou Christiana Friedricha Ruppeho, zazní jeho sonáta pro flétnu a čembalo, hrají Wilbert Hazelzet a Tini Matot.

Wilbert Hazelset a Tini Matot dohráli sonátu od nizozemského nebo holandského autora období klasicismu Christiana Friedricha Ruppeho. Teď zazní romance z hudby k filmu Čtyři jezdci z apokalypsy. Filharmonici města Prahy nám zahrají tuto hudbu Andrého Prevena.

0: Klasik Praha.
1: Dalšími hosty pořadu Hudba v miléniu budou členové mladého českého souboru Muse Equality, který propojuje klasiku s folklorem. Bartóka, Vivaldiho, Haydna, ale i lidové písně hrají v obsazení se smyčci, cymbálem a akordeonem a ve vlastních úpravách. Více se dozvíte v pořadu s premiérou v úterý 19. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na Náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: S jarem se probudila svěžest.
6: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
5: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
6: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
5: Amorino. Umění italského gelata.
7: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
8: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
11: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Na Klasik Praha právě dozněla Skočná ze třetího dějství opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Orchestr FOK v této ukázce vedl Jiří Bělohlávek. Mám pro vás pozvánku na Pražské jaro, na koncerty, které se konají 20. května, to je tuto středu, a také 24. května. Totiž na festival míří jedna z nejlepších sopranistek světa, Barbara Hannigan. Sopranistek, ale myslím, že její hlas se vymyká všem škatulkám, provádí skladby, které jsou považovány za neproveditelné, a také čím dál více diriguje. Rezidenční umělkyně Pražského jara je kanadská sopranistka, dirigentka Barbara Hannigan, která patří k nejoriginálnějším osobnostem světa klasické hudby. Teď tedy konkrétně svou rezidenci zahájí 20. května recitálem s vynikajícím francouzským klavíristou Bertrandem Chamayou. Toho dobře znáte z našeho vysílání. Vedle zpěvů Země a nebe Oliviera Messiaena zaspívá v české premiéře cyklus písní Yuma Lataret. V němž americký multiinstrumentalista jazzman John Zorn zhudebnil fragmenty z finského národního oposu Kalevala. A zpěvačka se zde postupně převtěluje do čtyř finských pohanských bohyní. Strhující dílo můžete slyšet naživo už tuto středu a bude určitě patřit k vrcholům letošního Pražského jara. No a o čtyři dny později, 24. května, a společně s Belče Quartet, jenž pravidelně koncertuje v londýnské Wigmore Hall, pařížském Théâtre des Champs-Élysées či newyorské Carnegie Hall, provede obdobím Belle Époque. Během jednoho večera zažijete hudební miniatury o délce několika sekund i chladivý, konejšivý mimozemský vánek Schönbergova druhého smyčcového kvartetu, jak jej poeticky popsala samotná Barbara Hannigan. Takže opravdu crème de la crème, to nejlepší z současného interpretačního umění v podobě Barbary Hannigan, Bertranda Chamayou či Belče Quartet. Můžete slyšet na Pražském jaru. Pokračujeme koncertem pro anglický roh a smyčce od Johanna Sebastiana Bacha.

podání výtečného interpreta Dominika Wollenwebera na anglický roh a také kolegia berlínských filharmoniků dozněla část z koncertu G-dur Johanna Sebastiana Bacha. A my pokračujeme druhou částí z Polyptychu pro housle a dva malé orchestry Franka Marténa.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák. Říkaj!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
7: A tomu říkáte problém?
9: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci.

Máme 4 minuty do 17. hodiny a na Klasik Praha teď dozněla hudba Frederika Chopina. Slyšeli jsme závěrečné rondo z jeho koncertu E-moll. Solistkou byla Barta Archerič a orchestr z Montrealu dirigoval Charles Dutoit. Teď další klavír, tentokrát pod rukama výtečného islandského pianisty Víkingurga Olafsona. Zazní kantáta Clauda Debussyho, preludium k této kantátě La Damsel Elie.

0: Víkingur Olafsson právě dohrál na vlnách Klasik Praha. Bylo to preludium ke kantátě La Damsel Elu od Claude Debussyho. Teď po 17. pokračujeme hudbou Antonína Dvořáka. Tomáš Jamník společně se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a Tomášem Netopilem přednesou finále z violončelového koncertu H-moll.
1: Ladíte Klasik Praha.

Finále z koncertu pro violončelo hámol Antonína Dvořáka právě doznělo. Byla to ona věta, kterou Antonín Dvořák přepracoval a vložil tam ten pomalý úryvek, tu pomalou část, která je vzpomínkou na jeho první lásku. Toto byla interpretace Tomáše Jamníka a Symfonického orchestru Českého rozhlasu s Tomášem Netopilem v čele. A my pokračujeme koncertem pro klarinet Wolfganga Amada Mozarta. Solistou ve druhé větě je Jan Mach a orchestr FOK vede Jiří Kout.

0: Klasik Praha.
1: V příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna se zaměříme na čarodějnické filmy. Vedle Harryho Pottera a Pána prstenů zazní například ukázky z filmů jako Čarodějky z Eastwicku nebo Magická posedlost. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Dozněla hudba ze snímku Stará puška z roku 1975 a my jsme si hráli z CDčka věnovaného filmové hudbě, které natočil Renaud Capuçon společně se souborem Le Siècle. Teď vás zveme ještě jednou v tomto vysílání na karneval zvířat, totiž v sobotu 16 hodin, v sobotu 30. května v 16 hodin v kostele svatých Šimona a Judy se on odehraje jednak provedení tohoto, této velké zoologické fantazie pro dva klavíry a komorní soubor, jak je nazval autor Camille Saint-Saëns, ale také zde můžete se svými malými rodinnými příslušníky navštívit workshopy. Karneval zvířat Camille Saint-Saëns je plný neočekávaných zvratů a překvapení. Příchod krále zvířat naplní sál napětím. Co bude dál? Kohouta a slepice by tu nikdo nečekal. Proplujeme také akváriem, proletíme voliéru a tak dále. Vstupte, a to i s těmi nejmenšími, do fantastického světa hudby. Těší se na vás členové pražských symfoniků a také všichni, kdo se na tomto představení podílejí, například moderátor a režisér Filip Jevič. Na klavír budou hrát Karel Vrtiška a Stanislav Galin. 30. 5. od 16 hodin v kostele svatých Šimona a Judy.

Finále z klavírního kvintetu Roberta Schumana teď zahrála La Gaia Scienza, soubor dobových nástrojů. A na Klasik Praha pokračujeme hudbou Astora Piazzolly, zazní Milonga. Hrát budou manželé Lloyd Webrovi na violončela a European Union Chamber Orchestra.

Na Klasik Praha to byla teď hudba argentinského skladatele Astora Piazzolly, tvůrce takzvaného nového tanga. Milongu nám zahráli Julian Lloyd Webber a Jacqueline Lloyd Webberová společně s European Union Chamber Orchestra. La Donna è mobile, to víme samozřejmě, ale ještě nám to teď připomene Rolando Villazón v arii z opery Rigoletto Giuseppa Verdiho.

0: Klasik Praha.
1: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Loutka. Teď za okamžik si pustíme část z hymnu ke svaté Cecílie, která je, jak dobře víte, patronkou hudby. Napsal jej Benjamin Britten a natočili Martinu Voices pod vedením Lukáše Vasilka.
1: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte AAA Realitní fond CZ.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Jsme Klasik Praha.

Na Klasik Praha právě dozněla část z hymnu ke svaté Cecílii od Benjamina Britna. Dílo tohoto autora natočili Martinův Voices s Lukášem Vasilkem v čele a CDčko se těší velké přízní kritiky. Do 18. hodiny zbývá 8 minut, čeká nás teď symfonie číslo 3 D-dur Petra Iljiče Čajkovského.

0: To znělo finále ze symfonie číslo 3 D dur od Petra Iliče Čajkovského. My jsme si poslechli nahrávku Royal Philharmonic Orchestra Gilberta Levina. Je 18 hodin a 1 minuta, na řadě jsou poslední zprávy dnešního dne.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Prezident Petr Pavel stejně jako v loni udělil záštitu festivalu Meeting Brno, potvrdila v pondělí dnes prezidentská kancelář. Letos se na pozvání festivalu bude v Brně od pátku konat sjezd sudetských Němců, proti kterému se vymezili poslanci vládní koalice. Projekt Meeting Brno si klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností, odůvodnil záštitu Hrad. Záštitu festivalu udělil také předseda Senátu Miloš Vystrčil. Od července nebudou ženy pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od gynekologa či praktického lékaře. Na mamograf bude možné se objednat přímo. Informovala o tom dnes Všeobecná zdravotní pojišťovna. Novým náčelníkem generálního štábu armády by se měl po Karlu Řehkovi stát Miroslav Hlaváč, jeho dosavadní první zástupce. Dnes to schválila vláda. Kandidáty na nového šéfa armády navrhl vládě ministr obrany Jaromír Zuna. Návrh musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Náčelníka generálního štábu poté jmenuje prezident. Zadlužení obyvatel Česka v prvním čtvrtletí letošního roku vzrostlo meziročně o 14% na 4,22 bilionu korun. Objem nespláceného dluhu meziročně stoupl o 11% na 37,9 miliardy korun. Vyplývá to z údajů bankovního a nebankovního registru klientských informací, které poskytla společnost Czech Credit Bureau. V prvním čtvrtletí pokračoval růst objemu dluhu na bydlení, tedy hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Ke konci letošního března dosáhl nejvyššího tempa růstu za poslední 4 roky. A počasí s občasnými přeháňkami a ojedinělými bouřkami s teplotami mezi 16 a 21 stupni očekávají meteorologové v následujících dnech. Postupně se má oteplovat, denní maxima mohou o víkendu vystoupat až k 23 stupňům. Na jihu Moravy může být ještě tepleji. Tolik poslední zprávy na Klasik Praha. Teď pokračujeme hudbou Antona Cimrmana.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Anton Zimmermann a jeho dvojkoncert pro dva fagoty a orchestr F-dur dokončili, teď dohráli první větu Ondřej Šimdelář a Sergio Azzolini. Soubor Resonanza Praga doprovázel a my jsme si hráli ukázku z letošního alba nazvaného Duality. Za okamžik Edvard Grieg a jeho klavírní koncert a mol. Druhou větu zahraje Marie Peraya a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu diriguje Colin Davis.
1: Klasik Praha.
2: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénaristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
5: Těší se na vás Jiří Bárta.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
8: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Tohle je Klasik Praha.

Jsou interpreti osobnosti, které vám ukáží stokrát slyšenou hudbu v nové kráse a k těm patří určitě americký pianista Mary Peraia. Slyšeli jsme teď společnou kreaci se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a dirigentem Colinem Davisem a zaznělo adagio z jednoho z nejpopulárnějších klavírních koncertů, koncertu A-moll Edvarda Grieg. Mám teď pro vás pozvánku do Švandova divadla. Představení se jmenuje Dívenka na trampolíně, koná se 23. května od 19 hodin a pojednává o životě manželů z Škvoreckých, z Deny Salivorové a Josefa Škvoreckého, dvou skvělých romanopisců, překladatelů a manželů. Hra nahlíží na jejich specifickou tvorbu a obtížný život v komunismu, následně v emigraci v kanadském Torontu, kde založili známé exilové nakladatelství 68 Publishers. Co zažívali jako literáti, jako manželé, kteří toužili po dítěti a co je čekalo, když se v 90. letech mohli zpět vracet do svobodného Československa. O tom se hraje v sobotu 23. května od 19 hodin na studiové scéně Švandova divadla na Smíchově. Teď jedna virtuózní árie z opery Olympiáda, tentokrát ve zhudebnění Tomasa Tretti, Filip Žarusky a Le Concert de la Loge.

Dozněla skladba Tomasa Tretti, byla to arie z opery Olympiáda, často zhudebňované libretto Pietra Metastázia, tentokrát premiérově natočené kontratenoristou Filipem Žeruským a souborem Le Concert de la Loge. No a my se spolu, milí posluchači, rozloučíme poslední ukázkou dnešního večera. Bude to Anton Bruckner a jeho symfonie číslo 8 C-moll, zazní finále, a to v podání skvělého Gewandhaus orchestru Lipsko a dirigenta Andrise Nilssonse. Samozřejmě i poté, co zde ve studiu zhasnou světla, se můžete těšit na hudbu i povídání, konkrétně v 19 hodin slavná auditoria a v koncertě bez smokingu, tentokrát hudba našich klasiků, ta nejklasičtější novosvětská Dvořákova symfonie a Má vlast Bedřicha Smetany. A my uslyšíme pozoruhodnou nahrávku. Bude to, spojuje tyto dvě nahrávky jméno Rafaela Kubelíka. Nejdřív si můžete poslechnout jeho devátou v podání berlínských filharmoniků a Smetanovou Mou vlast a Z českých luhů a hájů, tyto dvě symfonické básně s Rafaelem Kubelíkem, tentokrát v roli dirigenta bostonských symfoniků. Takže to určitě stojí za poslech. Můžete porovnávat tyto archivní skvělé nahrávky s dalšími, které znáte z našeho vysílání, z vysílání Klasik Praha. A hudbou Antona Brucknera se s vámi loučí Dita Hradecká, těší se na slyšenou a přeje vám klidný večer.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Tohle je Klasik Praha.
6: Slavná auditoria.
5: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
7: Když 8. dubna 1990 přistál na ruzyňském letišti v Praze se svojí ženou, britskou operní pěvkyní australského původu Elsie Morrison, proslulý český dirigent a vlastenec Rafael Kubelík, pozdvihl podle očitých svědků oči k nebi a spíš jen pro sebe, než pro kolem stojící, pronesl nezapomenutelnou, všeříkající větu. Bože, tohle jsi mi dal navíc. V následujících týdnech, které vyvrcholily jeho legendárními výkony v čele České filharmonie na zahájení pražského jara 1990 a poté v červnu na Staroměstském náměstí, mu před vnitřním zrakem nejspíš defilovaly nejrůznější vzpomínky. Vždyť návrat, ve který Kubelík sice doufal, ale občas už asi nevěřil, byl pro něj velmi emotivní a spustil záplavu dávných zasunutých prožitků. Jedním z nejvýznamnějších byl roku 1946 vznik Mezinárodního hudebního festivalu, který v návaznosti na předválečný Talichův pražský hudební máj Kubelík osobně inicioval. A zatímco první ročník pražského jara pod záštitou prezidenta Beneše nadšeně přivítal Jarmilu Novotnou, Leonarda Bernsteina a další osobnosti, pracoval Rafael Kubelík na dalším, snad méně okázalém, ale rovněž významném plánu. Měl na mysli Mezinárodní hudební soutěž mladých talentů, která bude vrcholit vždy v době konání festivalu Pražské jaro a ponese také jeho jméno. To ovšem pro první ročník ještě neplatilo. V 47. se mladí houslisté utkali o cenu Jana Kubelíka a nejlepším z nich patřil jeden z večerů tehdejšího Pražského jara. Pohled na jeho dramaturgii bere mimochodem dech dodnes. Například 19. května 1947 muselo být až bolestně obtížné si vybrat mezi dvěma velkými událostmi. Zatímco ve Dvořákově síni Rudolfína exceloval pod Kubelíkovou taktovkou David Oistrach, ve Smetanově síni obecního domu uhranul publikum Friedrich Gulda. Na pražské jaro 1947 přijel Dmitrij Šostakovič a po roce se vrátil Leonard Bernstein. O dva večery dříve se uskutečnilo veřejné vystoupení laureátů Mezinárodní hudební soutěže o cenu Jana Kubelíka. Že toto klání brzy vzbudilo ve světě zájem, dokládá mimo jiné jméno vítěze třetího soutěžního ročníku. Roku 1950 se laureátem stal budoucí velikán violončela Mstislav Rostropovič. My si teď jeho mistrovství připomeneme třetí větou z koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 A-moll Camille Saint-Saëns-e. Mstislava Rostropoviče doprovázejí londýnští filharmonikové řídí Carlo Maria Giulini.

V květnu 1947 se mezinárodní hudební soutěž při Pražském jaru ještě uskutečnila pod záštitou ministra zahraničí Jana Masaryka. O rok později byl už několik měsíců mrtev a Rafael Kubelík, který v červenci 1948 dle vlastních slov opustil vlast, ale neopustil národ, byl nadlouho oficiálně vymazán z naší historie. Včetně toho, že cena pojmenovaná po jeho otci změnila název. Vznikla tak mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, což mi mimochodem češtinářsky zrovna moc nevoní, ale to není na věci nijak podstatné. Další vývojovou změnou, naštěstí už nevynucenou politicky, byl přechod k multioborově koncipované soutěži. Každý rok se koná ve dvou nástrojových kategoriích. Širokou škálu dechových zastupují flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh a trubka. Klávesové se kromě klavíru týkají ještě čembala a varhan, smyčcové houslí a violončela. Významným mezníkem v dějinách mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro se stal rok 1957. Tehdy se stala jedním ze zakládajících členů Světové federace mezinárodních hudebních soutěží a zařadila se tak po bok takových pojmů, jako je bruselská soutěž královny Alžběty anebo Chopinova klavírní soutěž ve Varšavě. Federace se sídlem v Ženevě je střešní organizací 122 hudebních klání naší planety, kromě nichž se k ní hlásí i řada dalších přidružených soutěží. Na základě závazného usnesení, které jménem federace přijalo její valné shromáždění, si vytkla za cíl zprostředkovávat informace i kontakty a přispívat jejími slovy k vibrujícímu prostředí, ve kterém mohou mladé hudební naděje rozvíjet a uplatňovat svůj talent. K celosvětovému výčtu hudebních hvězd klasické hudby, pro které se hudební soutěže stávají jednou z klíčových trampolín na cestě k výšinám, může ta pražskojarní přispět řadou jmen. Kromě zmíněného Rostropoviče se laureáty stali namátkou flétnisté James Galway, to se psal přelomový rok 1968, a o mnoho let později, konkrétně roku 2012, Victor Julien Laferrière. Co víc svědčí o kvalitě klání při Pražském jaru, než skutečnost, že tento mladý Francouz zvítězil poté v roce 2017 také na soutěži královny Alžběty v Bruselu. Tam hrál Haydnův koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 D-dur a my si z této jeho soutěžní nahrávky vybíráme závěrečnou větu Allegro. Solistu doprovází orchestr Royal de Chambre de Wallonie, řídí Frank Braley.

Také v rámci české hudební scény najdeme mezi laureáty mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro plejádu pojmů. Mezi houslisty uspěli například roku 1987 Ivan Ženatý a o dekádu později Pavel Šporcl. Také Lesní roh má na pomyslných stupních vítězů naše dva zástupce. V roce 1992 se jim stal teprve 16-letý a přece už fenomenální Radek Baborák. O 21 let později Kateřina Javůrková. Ročník 1986 proběhl ve znamení našich pěveckých triumfů. Dosáhli na ně Dagmar Pecková a Štefan Margita. A konečně v roce 2004 se odtud vydal k velké mezinárodní kariéře mladík, který byl sice v raném dětství českým šampionem v akvaristice, ale naštěstí dal včas přednost klávesám. Ivo Kahánek. Všichni zmiňovaní, ale spolu s nimi také stovky či spíše tisíce těch, kteří od roku 1947 mezinárodní hudební soutěží Pražské jaro prošli, museli své nadání osvědčit v několika kolech a před několika porotami. Vezmeme-li v potaz, že například v roku 2019 se přihlásilo 404 mladých talentů z celého světa, aby jich kolem stovky nakonec bylo pozváno do Prahy, vyplývá z toho časová a samo sebou i organizační a finanční náročnost tohoto záslužného projektu. Nejprve se, jak to bývá, posuzují zaslané zvukové nahrávky. Z tohoto předvýběru se rekrutuje sestava těch, kteří v době těsně před Pražským jarem i během něj předvedou své interpretační umění živě, před diváky a porotci. Mám-li se zmínit jen o domácích členech poroty, pak naprostým rekordmanem mezi nimi je Václav Holzknecht. Zasedal v porotách, případně je vedl, 6krát v neskutečném časovém rozpětí 40 let, konkrétně od roku 1948 do roku 1988. Jedná se zřejmě o výkon zcela jedinečný a neopakovatelný, alespoň v našich poměrech. 3krát najdeme mezi porotci jména Zuzana Růžičková či Josef Suk, jednou Rudolfa Firkušného a Rafaela Kubelíka. Oba zasedli v porotě až po návratu do vlasti na počátku 90. let. Z výčtu zahraničních porotců se sluší vyjmout alespoň Davida Oistracha, který si své koncertování na Pražském jaru zpestřil účastí v porotě hned při prvním soutěžním ročníku v 47. a nebo Mstislava Rostropoviče, který se úkolu hodnotitele ujal v 55. tedy 5 let poté, co se v Praze sám stal laureátem. Padlo tu jméno českého hornisty Radka Baboráka. Poslechněme si teď v jeho podání koncertní kus S-dur pro Lesní roh a smyčce Wolfganga Amadea Mozarta. Spolu s Radkem Baborákem hraje jeho Baborák Ensemble.

Jedním z cílů mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro je pochopitelně propagace české hudby. Roku 1994 vykročila k záslužné tradici, spočívající v tom, že každoročně je pro účely této soutěže objednáváno dílo některého ze soudobých českých skladatelů. Tím, že je v pokročilé fázi soutěže určeno mladým talentům jako povinné, se automaticky dostává do širšího povědomí a do světa. Podobné nabídky se tak postupně dočkali a s povděkem se jí zhostili například Petr Eben či Karel Husa, Klement Slavický nebo Ilja Hurník, také však Luboš Fischer, Viktor Kalabis, Silvie Bodorová, Jan Klusák, Otomar Kvěch a mnozí další. Co z českých novinek budou muset účastníci nastudovat a zahrát, se dozvědí až po vyřazovacím předkole, kdy byly posouzeny jejich zvukové nahrávky. Jakmile je jasné, kdo následně přicestuje do Prahy, rozesílají se do světa partitury a soutěžící mají jen pár měsíců na to, aby se s nimi seznámili, zaujali k ním svůj vlastní interpretační přístup a pak jej obhájili svým výkonem na jevišti. Odměnou těm nejúspěšnějším není jen finanční ohodnocení, ale možná především závazný příslib, že si hned na přes rok budou moci zahrát už v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro jako plnoprávní interpreti. O jejich účast pravidelně stojí také spolupracující organizace doma či za hranicemi. Namátkou Mezinárodní hudební festival ve švýcarském Ticínu, festivaly v Itálii a nebo v Berlíně. A samo sebou též akce pořádané domácími nadacemi Bohuslava Martinů, Českého hudebního fondu či Život umělce. Snad už se nedočkavému mládí hned tak nezopakuje zklamání, které způsobil roku 2020 titěrný, ale jak se zdálo všemocný vir. Poprvé za 73 let musela být soutěž Pražského jara, tak jako ostatní akce napříč planetou, odsunuta na další rok. Na závěr dnešního pořadu nám zahraje další z výtečných českých interpretů, na počátku jehož kariéry stálo vítězství v soutěži Pražského jara, klavírista Ivo Kahánek. V jeho podání zazní skerco bémol Friderika Chopina.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bilabil.cz.
10: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
12: Koncert bez smokingu vám přináší
11: Klasik Praha.
13: Dnešní večer na Klasik Praha bude patřit hudbě českého skladatele Antonína Dvořáka, jednoho z největších hudebních géniů všech dob. Za svůj život složil Dvořák 11 oper, ať už to byla Rusalka, Armida, Král a uhlíř či Jakobín, také velká vokální a vokálně-instrumentální díla, Svatou Ludmilu, Requiem, Te Deum a nádhernou Stabat Mater. Také samozřejmě komorní skladby, koncerty, sbory, písně, klavírní skladby, symfonické básně a 9 symfonií, z nichž k tomu vůbec nejkrásnějšímu, co kdy člověk zkomponoval, patří jeho symfonie číslo 9 E-moll z Nového světa, nebo, chcete-li, novosvětská. A právě ta bude osou našeho dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha. Ve světovém kontextu nejpopulárnější Dvořákovo dílo vzniklo v prvním roce skladatelova pobytu ve Spojených státech amerických, kde působil v letech 1892 až 5 jako ředitel New Yorkské konzervatoře. Základní inspirací k ní byla atmosféra, kterou skladatele naplnil hektický způsob života bouřlivě se rozvíjející země. Pocity, které načerpal během svých pobytů na americkém venkově, který pravidelně navštěvoval, ale i nostalgie po domově. Dvořák na symfonii pracoval poměrně krátkou dobu, necelého půl roku. Symfonie si získala obrovskou oblibu po celém světě, napříč všemi kontinenty, a o její popularitě svědčí mimo jiné i známý fakt, že její nahrávku si vzal sebou Neil Armstrong na palubu kosmické lodě Apollo 11, s níž v roce 1969 kosmonauti poprvé přistáli na měsíci. Dvořákovu novosvětskou si dnes na Klasik Praha poslechneme v podání berlínských filharmoniků, které v nahrávce řídí světově proslulý český dirigent, již méně znám též jako hudební skladatel a houslista, Rafael Kubelík. Ten, jak známo, proslul především jako interpret děl českých i dalších slovanských skladatelů, ať už to byl Dvořák, Janáček, Martinů či Musorský, ale především též děl Bedřicha Smetany. A tak dnešní koncert bez smokingu doplníme ještě dvěma částmi Smetanova cyklu symfonických básní Má vlast. Zazní Vltava a Z českých lů a hájů. V tomto případě Rafael Kubelík řídí Bostonský symfonický orchestr. No a já vám přeji krásný večer.
11: Koncert bez smokingu
12: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
2: Dobrý poslech Rádia Klasik Praha přeje Nikola Bojčev. Před námi je hodina plná ukázek soundtracků dnes z projektů, pod kterými je podepsaný jubilant dokumentarista Sir David Attenborough, který oslavil sté narozeniny. A začal bych seriálem z produkce BBC Život na zemi z roku 1979. Byl to naprostý průlom. Skladatel Edward Williams vytvořil hudební doprovod, který kombinoval orchestrální prvky s tehdy experimentálními elektronickými syntezátory. Cílem bylo podtrhnout fascinaci z evoluce. Zajímavostí je, že David Attenborough musel během natáčení slavné scény s gorilami šeptat, což nebylo v plánu. A právě tento autentický moment, doprovázený jemným, nevtíravým hudebním podkladem, se stal jedním z nejslavnějších okamžiků televizní historie.

Pořadu Hudba stříbrného plátna oslavujeme kariéru Davida Attenborougha. V roce 2001 měl premiéru skvělý seriál Modrá planeta. Skladatel George Fenton za tento soundtrack získal ceny BAFTA i Emmy. Hudbu nahrál z BBC Concert Orchestra a její velkolepost měla reflektovat nekonečnost oceánů. Fenton často využíval techniku Mickey Mousingu, tedy rytmus hudby přesně kopíruje pohyb zvířat, což je nejvíc patrné u scény s útočícími kosatkami nebo tančícími kraby. Dokument sám o sobě změnil pohled veřejnosti na mořskou biologii a hudba v něm poprvé v historii přírodopisných filmů fungovala jako plnohodnotný filmový doprovod, nikoli jen jako kulisa.

To byla ukázka ze seriálu Modrá planeta. A u skladatele George Fentona se ještě zdržíme. Je totiž autorem i soundtracku k seriálu Planeta Země, který měl premiéru v roce 2006. Jde o nejdražší dokumentární projekt, jaký kdy BBC do té doby realizovala a první natáčený kompletně v HD rozlišení. Fentonova hudba je zde ještě epičtější než u Modré planety. Pro každou z 11 epizod byl vytvořen unikátní hudební motiv. Fascinující je, že orchestrální party byly koncipovány tak, aby odpovídaly specifickému tempu daného prostředí. Soundtrack se stal tak populárním, že se dočkal i živých koncertních provedení s projekcí.

Ladíte rádio Klasik Praha. S nástupem streamovacích platform se žánr dokument dočkal znovu zrození. Netflix přišel v roce 2019 s naprostým hitem, když uvedl sérii Naše planeta. Přechod Davida Attenborougha na tuto platformu doprovází hudba držitele Oscara Stevena Price, autora hudby k filmu Gravitace. Na rozdíl od předchozích děl je tento soundtrack víc atmosférický a naléhavý, což odráží ekologické poselství seriálu. Nahrávalo se v legendárních studiích Abbey Road. Zajímavostí je, že Price do hudby zakomponoval i reálné zvuky přírody, které digitálně modifikoval, aby vytvořil organický zvukový most mezi obrazem a hudbou.

A na závěr jsem si nechal ukázku z nejnovějšího počinu Sira Davida Attenborougha, který oslavil z té narozeniny. Je to snímek Gorilí příběh. Film se vrací k Davidovu osudovému setkání s horskými gorilami. Skladatelská dvojice Patrick Johnson a Richard Collins zvolila pro dokument velmi citlivý minimalistický přístup. Vsadili na organické textury a akustické nástroje. Hudba má podtrhnout intimitu a hluboký respekt, který Sir David k těmto primátům chová. Dokument je zároveň velkou retrospektivou, kombinuje moderní záběry v extrémním rozlišení s digitálně restaurovanými snímky z roku 1979. Ukázkou z gorilího příběhu se pro dnešek loučím. Nikola Bojčeh přeje dobrý poslech a těším se příště.